Zí na to kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a vládu Andreje Babiše čeká další hlasování o nedůvěře. Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před volbami už druhé letošní hlasování o nedůvěře. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, jednání se ale podle všeho protáhne až do středy. Dostatek hlasů k pádu kabinetu opozice pravděpodobně mít nebude. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že jakýkoliv pokus o blokádu Kaliningradské oblasti by Moskva vnímala jako důvod k nasazení zbraní. Podle ruské strany zvyšuje přístup na to riziko přímého ozbrojeného střetu. Zprávu přinesla agentura TAS s odkazem na vyjádření velvyslanectví, které má na starosti kontakty s aliancí. Na Bruntálsku o víkendu vyhořel rozsáhlý seník se slámou ve starém městě u Bruntálu. Hasiči s požárem bojovali prakticky celou neděli, oheň zničil tisíce balíků slámy. Škoda byla předběžně odhadnuta na 30 milionů korun. Americké firmy vyvíjející umělou inteligenci prověřují desítky tisíc případů, kdy se jejich systémy chovaly mimo kontrolu vývojářů. Podle serveru Axios se agenti společností OpenAI a Anthropic dostali bez lidského příkazu na stránky několika amerických úřadů. Firmy problém přiznali až poté, co ho odhalili nezávislí výzkumníci. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě před koncem měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze uneslo přes 20 000 ukrajinských dětí. A teď sport. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod novým trenérem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem 1:2. Bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý sice ocenil snahu o změnu herního stylu, výkon týmu ale podle něj zatím nebyl přesvědčivý. Národní tým se nyní chystá na utkání proti Anglii, kde v současnosti působí hned 5 českých hráčů. Trenér Denia i bez zraněného Tomáše Součka počítá s jeho důležitou rolí v týmu, návrat Vladimíra Krejčího do sestavy zatím nepotvrdil. A na závěr Something milého z podzemí uplynulo 10 let od chvíle, kdy česko-polská expedice potvrdila, že hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Později speleologové s pomocí robota naměřili ještě větší hloubku, přesné dno propasti ale zůstává záhadou dodnes. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den.
2: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
2: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět. Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Já proto skáknu.
2: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
2: ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
2: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
2: ano.
1: Trošičku rozrušená.
2: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, taky
2: dát. Se uklidněte.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
2: Ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
2: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
2: ano,
1: příjdu,
2: jistě, to
1: že?
2: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi žijám okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
1: Stačí.
2: To
1: stačí. Jsem celá z toho taková...
2: Ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
1: Ano.
2: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... Dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
2: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
2: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
2: No, prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
2: No, no, my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď končil na pohřeb skoro všem svým pacientům.
2: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se vyjívala dostala.
2: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
2: No prosím.
1: Tak A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: tady kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: Bufé. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To je.

0: Je to stejně škoda, víš, že jsme spolu nikdy nehráli. Proto já jsem si tě sem pozvala. Víš, že bychom to mohli jako dohonit.
1: Ty kdyby se zbývala nevěnovala tolik komediálnímu oboru.
0: Já.
1: Ty jsi stoprocentně... No ano, to by byla tvoje parketa, milost, nedra.
0: No chtěš to, no to
1: no
0: je...
1: Ano.
0: No jo, no tak to, to já bych ráda, no, protože... Jo. Víš, co byl můj sen?
1: Pojde.
0: Julie. Julie, já jsem se jí dokonce, když jsem byla mladá, naučila naspaměť. Kdyby náhodou někdo zavolal, on nezavolal.
1: No. No vidíš, tak to je se mnou to samý.
0: Ne, já není, není, jsem... není, Vladimíre, protože ty si toho Romea hrál a krásně.
1: Hrál, to je strašně dlouho, je, to, já už, bych si z toho nezapamatoval. Teďka ani verši nepamatuju.
0: Ten Mér, ty jsou němé, prahnou po modlení.
1: Ano, modletí to už ti nepomůže. Jedinko, Julii ti už dneska nikdo nedá, pochop to.
0: Mér, ty jsou němé, prahnou po modlení.
1: Tak mlč, ať mohu vzít to
0: rozřešení.
1: A na tvých rtech ty své si mohu očistit.
0: Do smrti tvůj hřích na rtech ponesu.
1: Přesladká Vítka, to bych neměl klid.
0: Líbáš jak Spartesu.
2: Tak co děti, dáme se do toho, pustíme se, pustíme se do toho.
0: Ne, my jsme už začali bez vás, víte, aha, jenom jsme se to tak ťukli.
2: To je sice hezký, ale víte, je tady problém trošičku.
0: Co?
2: Je tady určitý problém.
1: No problém jaký, jak to už jsme starý. Na.
2: No, to bych nechal stranou.
0: To já taky bych nechal stranou.
2: Já vám řeknu, co je problém. Televizní divák, to je ten problém. Rozumíte? Jako získat, udržet si ho. Jestli vímte, kolik už je dneska televizních kanálů. Rozumíte? A divák si prostě vybírá. No, vy si myslíte, že Romeo a Julie v téhle tý podobě, že to dneska někoho zajímá? Prosím vás, to by minimálně ten Romeo musel být na drogách a ona točit porno. Rozumíte? Jako? Diváka musíte atakovat, jinak vám přepne na jiný kanál.
0: No a co máme jako dělat?
2: No přizpůsobit se tomu, snažit se oslovit co nejširší divácké vrstvy. No jo, to není takový... Helejte se, uvedu příklad.
0: No.
2: Koukejte, jsem teďka já jako takový typický televizní divák. Jo?
0: Já.
2: Schválně. Sedím jako ve svým obejváku, jo? Vy se připravte v prostoru, jo? A hrajte.
0: Jo.
2: Teď.
0: Merty jsou němé, prahnou po modlení.
1: Tak mlč, ať mohu vzít to rozřešení a na tvých rtech...
3: Probíhá ďábelská honička mezi policií a ozbrojenými muži na...
0: Do smrti tvůj hřích na rtech ponesu.
1: Přesvatká Vítka, já bych neměl klid. Vrať mi ho zpět.
0: Líbáš jak Spartesu. Skoro jako Leonardo DiCaprio.
2: No, konečně!
0: To je ono, to je ta cesta.
2: Aha, rozumíte, nesmíte se toho bát, rozumíte, to chce švung, to chce pohyb, švung, rozumíte, musíte oslovit ty diváky, všechny ty skupiny hlavní, takový starý, mladý, chytrý, blbý, to je jedno, jo, všechny, nebojte se dát tomu Shakespeareovi takovou současnější fazonu.
1: Já to chápu, jo. To znamená, že já v tom Shakespeareovi můžu mluvit i o fotbale, jo, no, abych švung,
2: samozřejmě,
0: no tak ale kdyby bylo nejhůř, tak já bych tam mohla šoupnout nějaký kuchařský recept.
2: No samozřejmě, to je ono, to je ta cesta, ano. Nebojte se toho, ano. Rozumíte, no, tak oni už jsou, ta situace je taková, tak oni už jsou jako manželé, ten Romeo a ta Julia, už, jo, ano, počkejte, nechte mě tvořit, jo, seděj jako v kuchyni, kluci, hoďte mi sem náznak kuchyně, jo, tak náznak kuchyně, tady sedí ten Romeo, tady ano. Sedí ta,
4: Ta Julie už jsou jako manželé, rozumíte, jo? Ale helejte se, já už to teďka nechám na vás. Vy už teďka podle mých pokynů víte, jak s tím pracovat. Ale myslete na to, že tam musíte dát všecko, co má dneska ten divák rád. Že to musí být trošičku seriál, trošičku reality show. Musí tam být násilí, vraždy, sex. Jo,
0: všecko.
4: No, na prvním místě. Protože jakmile to tam nebude, divák vám uteče na jiný kanál.
2: Vážení televizní diváci, na dnešní večer jsme pro vás připravili další pokračování našeho seriálu Romeo a Julie po 60 letech. Naši hrdinové už mají dávno vnoučátka, ale ta jejich láska, ta velká nesmrtelná láska, s nimi zůstává dál.
0: Mérty jsou němé, prahnou pomodlení.
1: Tak si skoč do kostela. Já půjdu na slavy. Dneska hrajem s Ostravou.
2: Moment, stop. Ne.
0: Špatně.
2: Takhle to nepůjde. Hlejte se, pojďte se herci, asi takhle, jo? Já myslel, že to pochopíte, ale já vám to teda řeknu. Přece jenom je to pořád Shakespeare, to, co hrajete. Shakespeare, a ten je přeci co?
0: Co?
2: Ve verších.
1: Dobře.
2: Takže pokračujte v tomhle stylu, ale prosím vás, ve verších.
1: Ano, pane režisére. Asi půjdu na slavy.
2: Stop.
1: Co je?
0: Dobře.
2: Pane herec, já jsem si ještě neset, jo? Takže... Až na můj pokyn, laskavě, jo.
1: Já počkám, no.
2: No. Sedí režisér, sedí, no.
1: Ano, tak. Takže už můžu.
0: Tak už můžu.
2: Na mám.
1: Ano. Tak. Asi půjdu na Slavii. Máme dneska Ostravu. Mezi diváky se skryjí. Čekám totiž popravu.
0: Mérty jsou němé. Prahnou pomodlení.
2: Verše.
0: Já vím. Asi dneska udělám k obědu kotlety. Dostala jsem je od tety.
1: K kotletám patří dobré víno. Nedojelo ani jedno pendolino.
0: Nemluv mi víc o tom vlaku.
1: Jsem předstůj Romeo.
2: Romeo z Václaváku.
0: Já nešťastná. Julie, která běduje.
1: Pozor, velký bratr tě sleduje.
0: Jak vyrovnat se s nevděkem. Kotlety potřu česnekem. Tvůj nezájem je k nevíře.
1: Nechali utec krejčíře.
0: Furt jen čteš ty noviny, proto máš v hlavě samý kraviny.
1: Julie, 60 let jsme spolu, vždy ruměnec měl se v líci.
0: Už vím, udělám radši brokolici.
1: Už ani stopa po ruměnci.
0: Brokolice jde na potenci.

0: zanechme jiným tuhle slovní vatu. Vraťme se zpátky do dramatu.
1: Do dramatu pana Shakespeara, kde pro lásku se umírá. Mérty jsou němé, prahnou pomodlení.
0: Tak mlč, ať mohu vzít to rozhřešení a na tvých chrtech ty své si očistit.
1: Do smrti tvůj hřích na rtech ponesu.
0: Přesladká Vítka, to bych neměl klid. Vrať mi ho zpět.
1: Líbáš jak Spartesu.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Ve zprávách dnes. Sněmovna znovu hlasuje o nedůvěře vládě Andreje Babiše, Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu a Evropská unie chystá sankce kvůli únosům ukrajinských dětí. Americké technologické firmy OpenAI a Anthropic musí prošetřovat desítky tisíc případů, kdy se jejich umělá inteligence chovala mimo kontrolu bez lidského zásahu. Podle deníku Axios se jejich takzvaní agenti dostali například na webové stránky amerických úřadů, aniž by jim to kdokoliv přikázal, a firmy to přiznaly až po odhalení nezávislými výzkumníky. Evropská unie chystá do konce září nové sankce vůči téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 z okupovaných území uneslo přes 20 000 dětí. Ale v oblasti Odoleny vody zůstává i nadále nepitná kvůli zvýšené koncentraci olova. Pondělní ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích ukázal hodnotu téměř 3x převyšující povolený hygienický limit. Sněmovna dnes znovu projednává návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, který podala opozice necelé 2 týdny před komunálními volbami. Podle dosavadního vývoje ale vládní koalice hlasy na svržení kabinetu mít nebude a jednání se pravděpodobně protáhne až do středy. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že tzv. Nezodpovědný přístup ke Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého vojenského střetu. Podle agentury TASS je Moskva připravena v případě pokusu NATO o blokádu tohoto ruského exklávního území nasadit zbraně k jeho obraně. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v premiéře nového trenéra Santiho Deny s Chorvatskem 1:2, bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý ale varuje před přílišným nadšením z předvedené hry. Národní tým dnes večer nastupuje proti Anglii a přestože zraněný Tomáš Souček chybí, kouč Deny s ním v týmu i nadále dlouhodobě počítá. A na závěr jedna zajímavost z podzemí, přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že Hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. O 6 let později se do ní podařilo ponořit robotu do hloubky 450 metrů a ani to prý nemusí být konečné číslo. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

nás bolest mou. Prosím o tvou lásku a věrnost nekonečnou. Zamysl

0: Divadlo Noc.
1: Tak konečně. Divadelní hra Švestka, milí mladí přátelé, je vlastně hrou o stáří. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří podle Cebrmana dvě vady komplementárně spojené. Neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit. Já, když dovolíte, se zaměřím na tu první vadu. Tou velice pěkně trpěl v pokročilém věku například profesor Zdeněk Nejedlý, zejména když hovořil z patra. To bylo zajímavé. On začal třeba, já nevím, husitským hnutím a řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH a skončil třeba pochvalou strany a vlády za dostatek citrónu na vánočním trhu. No, vám mladším už jméno profesora Zdeňka Nejedlého mnoho neříká, ale my starší ho dobře pamatujeme. Víte, vy starší. Já třeba nikdy nezapomenu na jeho pravidelné rozhlasové promluvy, které se v 50. letech neděli co neděli ozývaly z rozhlasu na stanici Praha. Jmenovala se to, myslím, Na okraj dne hovoří profesor Nejedlý. A vysílalo se to vždycky předpolednem, to vím jistě, protože vždycky, když si na to vzpomenu, tak cítím vůni svíčkové, kterou maminka k mé veliké radosti vždycky na neděli dělávala. Já jsem totiž jezdíval domů na neděli. No, ne, totiž nezapomeňte, že volné soboty tenkrát nebyly. To vy mladší také nepamatujete. Tenkrát se v sobotu chodilo do práce, ale byla kratší pracovní doba. My studenti jsme šli dřív domů. Učitelé šli taky dřív domů, hned po nás. Jediný, kdo nešel domů, byl školník, protože ten tam bydlel. No ale to lidem tenkrát tak nevadilo, že nebyly volné soboty, protože na chalupy se nejezdilo v takové míře jako dnes. Ta móda přišla daleko později. Ale abych se vrátil, já tedy jsem na chalupu jezdil. Ale u mě to bylo trochu jinak. Já totiž pocházím z venkova. A moji rodiče na té venkovské chalupě, v té venkovské chalupě vevnitř, celoročně žili. A takže to nebylo ale z jejich strany žádné chalupeření. Ani z mé strany, když jsem tam k ním jezdil. Ale to jsme trochu... Ta svíčková, tak... Ona to popravdě řečeno nebyla vždycky pravá svíčková, co si budeme namlouvat, protože toho hovězího masa zase nebylo tolik. Takže někdy maminka nahradila to hovězí králíkem. Tatínek prostě zabil králíka a maminka ho nahradila. Ale někdy ani ten králík nebyl. A to potom maminka řekla, děti, šup, šup do lesa, tedy v zimě ne, v létě, šup, šup do lesa a najděte nějaké lišky. Pak udělala vlastně takovou houbovku. No, lišky zase. Nevím, jak v lesích, kam chodíte vy, ale dneska já o lišku v lese nezavadím. A za našeho mládí to byl vlastně takový lesní plevel, že? Do toho se kopalo, že? Ano, děkuji za ten lísteček, děkuji. Nejedlý. To je správná připomínka. Totiž... Nevěřili byste tomu, ale některé mykologické atlasy označují lišku za nejedlou houbu. Ale to je, přátelé, to je nesmysl. To je nesmysl. Já tedy nejsem žádný smotlacha, ale podle mě liška je druh jedlý. Když dovolíte, já to tady opravím. Zdeněk jedlý, ale je tuhý. A proto se musí dlouho podusit. Ale to jsme skutečně trochu odbočili. To husitské hnutí. Tak názory na tuto epochu se různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci té doby, která vychází z Palackého a z Jiráska, se dnes skloníme k objektivnějšímu hodnocení, které má blízko k pojetí historika Josefa Pekaře. No, zase Pekař. Vám mladším už možná jméno tohoto slavného českého historika je neznámé. Dovolíte malou odbočku? Já jsem dlouhá léta působil jako přísedící u přijímacích zkoušek na filozofickou fakultu. Teď už mě tam, nevím proč, nezvou. A tam kdysi jeden student právě dostal tu otázku Pekař. Tedy Josef Pekař. No oni mu řekli Pekař a teď mluv. A ten student, protože byl shodou okolností o prázdninách na brigádě v pekárnách a nebyl to hloupý chlapec, pozor, byl z Prahy. Nebo z Brna, teď nevím. Ne, Pražák to byl, určitě Pražák. Profesor Albert Pražák. Dobře, že jste mi ho připomněli. To je také zapomínaná postava. On to byl nejenom významný literární vědec, ale málo kdo ví, že to byl předseda České národní rady. A nemyslete si, oni to v tom květnovém povstání v 45. roce neměli jednoduché. Třeba jen ta otázka Vlasovců. Že? Já tedy jsem tolerantní. Podle mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Ale nezlobte se na mě. Když si někdo tu lebku úplně vyholí, tak tomu já nemohu říkat, nezlobte se, kolego Rumleno, tomu já nemohu říkat účes. Co na tom chcete česat? Nebo můj bratranec, když už se mě na to ptáte, ten zase si dělá z vlasů takové jako dlouhé culíky, já to na sobě bohužel nemohu dobře ukázat. Teď ono je to spletené, časem to je tak jakoby splsnatí, nedá se to rozpávat. No ano, je to vyčerpávající, protože já mu domlouvám nahoru, dolů. Ne, on je paličák totiž. A nakonec, řeknu vám, jsem to vzdal. Já už se s ním nerozčiluju, protože... Vy nemáte synovce.
0: Ne.
1: To buďte rád, protože já nakonec jsem si řekl, je to jeho hlava, co se s ním budu rozčilovat. A totiž jsem zjistil, že mám se svou hlavou starostí až nad hlavu. Tak takhle bych to pojal.
0: Děkuji.

jsou 4 hodiny. Vítejte v noci u Čet rádia. U mikrofonu Bucifal se zprávami. Hlavní události v kostce. Sněmovna znovu hlasuje o nedůvěře vládě Andreje Babiše, Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu a Evropská unie chystá sankce kvůli únosům ukrajinských dětí. Sněmovna dnes znovu projednává návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, který podala opozice necelé 2 týdny před komunálními volbami. Podle dosavadního vývoje ale vládní koalice hlasy na svržení kabinetu mít nebude a jednání se pravděpodobně protáhne až do středy. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že takzvaný nezodpovědný přístup ke Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého vojenského střetu. Podle agentury TASS je Moskva připravena v případě pokusu NATO o blokádu tohoto ruského exklávního území nasadit zbraně k jeho obraně. Evropská unie chystá do konce září nové sankce vůči téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 z okupovaných území uneslo přes 20 000 dětí. Voda v oblasti Odoleny vody zůstává i nadále nepitná kvůli zvýšené koncentraci olova. Pondělní ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích ukázal hodnotu téměř 3x převyšující povolený hygienický limit. Americké technologické firmy OpenAI a Anthropic musí prošetřovat desítky tisíc případů, kdy se jejich umělá inteligence chovala mimo kontrolu bez lidského zásahu. Podle deníku Axios se jejich tzv. Agenti dostali například na webové stránky amerických úřadů, aniž by jim to kdokoliv přikázal, a firmy to přiznaly až po odhalení nezávislými výzkumníky. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v premiéře nového trenéra Santiho Denii s Chorvatskem 1:2, bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý ale varuje před přílišným nadšením z předvedené hry. Národní tým dnes večer nastupuje proti Anglii a přestože zraněný Tomáš Souček chybí, kouč Denia s ním v týmu i nadále dlouhodobě počítá. A na závěr jedna zajímavost z podzemí, přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že Hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. O 6 let později se do ní podařilo ponořit robotu do hloubky 450 metrů a ani to prý nemusí být konečné číslo. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Pojď, Jirko.
2: Pojď. Já se tě musím k něčemu přiznat.
1: Sice.
2: Já mám takovou sdílnou chvilku. Já strašně závidím slavným lidem.
1: A co jim závidíš? Snad ne peníze.
2: Peníze ne. Vždyť mě znáš, ne?
1: No právě.
2: Ostatně si uvědom, že slavní lidi nemusí být za každou cenu bohatý.
1: Jak to?
2: No vem si takovýho Diogéna, Pantátu Bezouška, Boženu Němcovou, Ivana Lendla. Všechno poměrně skromný až chudobný lidi.
1: No a co těm chudobným závidíš?
2: No, například to, že se o nich ví. Vem si zmíněnýho Lendla, toho trochu bolí ruka, hned se o tom všude píše. No ne, všude ne, ve světě teda.
1: Jo.
2: A nemusí hrát, je omluvený. Mě dneska bolí celý tělo, neví o tom, nikdo hraju dvakrát.
1: No já pořád nechápu, co těm lidem závidíš.
2: Ty snad nechceš chápat. Závidím jim popularitu. Popularitu, který já nikdy nemůžu dosáhnout.
1: No, proč by si nemohl?
2: No, nemůžu.
1: Tak si udělej interview, nech si to otisknout. Lendl si to přečte. Dostane mindrák. Hodí rakety do kanálu, zaleze do svých 42 plus 1 a začne živořit.
2: Co se mi na tobě líbí?
1: No.
2: U tebe je všechno jednoduchý. Ty si řekneš, udělej si interview. To by za mnou musel někdo přijít a to interview se mnou dělat, ne?
1: Přišel jsem já.
2: Ty? Při vší úctě k tvýmu obleku. Skryl si plátku. Z mateří doušky, ne? Jenže kamaráde, já nejsem Ferda Mravené. Ani Brouk Sáček.
1: Jenže já, když Slávku budu chtít, tak já to interview dostanu, do kterých budu chtít novin.
2: Nevytahuj se, nesluší ti to.
1: Já se nevytahuju, já mám styky.
2: Kde? U pokrývačů, jo.
1: Hodně vysoko.
2: Jo.
1: Hodně vysoko. Ovšem mám styky i dole.
2: No jestli máš styky nahoře a zejména i dole, to by potom mohlo vít. A co pro to mám udělat já?
1: Ty nic, chlapče. Ty si jenom sedni a buď moc hodný.
2: Takže normální život. Ty máš styky, já budu sedět.
1: Dobrý den, mistře. Mohu vás požádat o malé interview?
2: V žádném případě, dotěrný pisálku. Vypadněte z mého bytu, nesnáším novinářské kachny.
1: Ty jsi blázen.
2: Proč?
1: Ty chceš dělat interview a vyhazuješ mě z bytu, jo?
2: Je, promiňte, síla zvyku, já jsem příkrej k lidem. Vemem to znova.
1: Dobrý den, mistře. Dovolíte, abych vám položil několik zajímavých otázek pro náš list.
2: No, jste velice laskav, že jste šoupal plochou nohu až do mého domu. Ale já se strašně stydím.
1: Mistře, já hrozně rád zaznamenám, že jste skromný, ale čtenáři našeho listu by byli velice zklamáni, kdybyste mi dal košíčkem a neodpověděl mi tady na otázku čtvrtka másla, kilo hrubé mouky.
2: Pardon, jak zní ten dotaz?
1: To vám koupit domů, víte? To tam nepatří. Mistře, já kápnu božskou, já jsem si nepřipravil moc dotazů, já mám jenom jeden, ale ten rozvedeme, jo?
2: Prosím, prosím.
1: Tak tady to mám. V chatrném oděvu ploužím se městem, jsem jenom pekař a laskám se s těstem.
2: Pardon, to je nákup ve verších?
1: Ne, to je moje nová báseň, jak se rodí chléb. Kdybyste dovolil, já bych vám ji zarecitoval.
2: Ne, prosím vás, jen to ne. Ne? To bych si mohl pamatovat a to bych nerad.
1: Tak my se budeme pokračovat. Co je váš největší problém?
2: Tak tohle už myslíte vážně, ano?
1: No, vidíte, že si všechno píšu a budu žertovat. Co je váš největší problém?
2: No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost.
1: A jak se to v praxi projevuje?
2: No asi tím, že nemůžu usnout, ne?
1: A zkoušel jste si lehnout?
3: Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
1: No jo, Slávku, ale to si musíš do postele lehnout.
2: To víš, jo, Jirko, že si lehnu. Já si lehnu, přikryju se a nemůžu usnout.
1: Ne, nebude to nespavost?
3: Synče, co je s tebou? Teď říkám, nespavost je můj největší problém.
1: A zkoušel jsi třeba počítatovce?
3: Mockrát, je starý tri.
1: Kolik jsi jich napočítal?
3: Naposled asi 37 512.
1: A proč jsi nepokračoval dál?
3: Proč? To nešlo. Jsem musel vstát tady do práce.
1: No jo, člověče, když ty chodíš do práce, to je těžký.
3: Já musím, já nemám takový štěstí jako ty, aby mě živila tchyně.
1: To já přijdu domů, vlezu si do pelíšku, tchyně Jaruna hezky přikryje, dám malou čokoládičku a já hezky jedna ovce, dvě ovce.
2: Kýrko, trapa.
1: Co je?
2: No ve filme hraješ pořád mladý, snaživý svazáky a tady si usnul jak starý krampol.
1: No jo, ve filmu. Já za to nemůžu, na mě ovce zabíraj perfektně.
3: Na mě hodně, to jsi šťastný kluk.
1: Co kdyby jsme v tvým případě zkusili hypnozu?
3: Hypnozu? Počkej, není to něco tajemného, aby mi to nezničilo nějak figuru.
1: To myslíš, že se dá ještě zničit, jo?
3: To víš, jo.
1: Hele, upřeně se mi dívej do očí, jo.
3: No, co tam uvidí? Řekni rovnou, že zase chceš půjčit prachy.
1: Sny obestírají...
3: Nepůjčím, mám děti, nepůjčím.
1: Hlava je...
3: Počkej ty, hlavo, jeď mi vydloubneš v oko.
1: Vykašli se na detaily.
3: Jaký detaily? Ještě, že jsem měl brejličky, byl bych o jedno přišel. Máš prsty a kolíky na řípu.
1: Pojď sem. Chceš to v životě někam dotáhnout?
3: No rád bych, no.
1: No tak musíš riskovat, no. Vzpomeň si třeba na Jana Žižku z
3: Prostřeba. Ale prosím tě, jsou jiný vzory.
1: Ten měl taky jedno oko, no.
3: No, já nejsem kyklop.
1: No, soustřed se. Sny obestírají
3: zase,
1: tvojí hlavu.
3: Teda hypnoza ze zadu, to slyším prvně.
1: Můra ti se dá na čelo.
3: Jaká můra, jak můžu usnout, když mi lítá kolem hlavy hmyz? Přestaň se pitvořit, tohle mě vynervovalo, ne uspalo.
1: Zbývá poslední možnost.
3: Jaká pak?
1: Černošská ukolebavka.
3: Černošská ukolebavka, to zní noble, jak by to vypadalo v tvým podání?
1: Dáš mi hlavu do mýho vlídnýho černošskýho klína. A já ti budu zpívat jako stará, hodná, vlídná černoška.
3: Kam ti dám hlavu?
1: Do mýho černošskýho klína.
3: To je zajímavý, mě se nějak spát nechce. Já jsem čerstvá grybička, abych vůbec už spát nemusel. Prosím tě, stará černoško, nebyl by jiný klín k dispozici?
1: Hele, bělochu, ber, co je.
3: Takovýhle klín mý doma, tak chodím spát do stohu.
1: Spí, můj Slávku, můj malý černý kudrnatý Slávku.
0: Oh yes, everybody, oh yes. Dělám ti zbor, je to suchý ten zpěv.
1: No neblázni, netočíme desku, já tě uspávám. Až k ránu tě maminka k ňadru přiloží.
0: Přilož, mámo, to je dobrý nápad, je tady zima.
3: Přestaň mručet, jak poslední medvěd na Šumavě, tohle mě taky neuspí. Nech toho.
1: Hele, já tě upozorňuji, že já tě uspím, kdybych tě měl vzít kramlí mezi oči.
3: Na to tě nepotřebuji. Takových kamarádů mám na každým rohu pět. A
1: teď si dělám Slávku legraci.
3: To doufám.
1: Ale počkej, spojíme všechny tři uspávací metody dohromady. Budeš spát jako Dudek, hezky si sedni. Počítej ovce, já spojím hypnozu se zpěvem. Bude to, jo? Jedna ovce, dvě ovce.
3: Neuč mě počítat, to umím, když jsem opakoval.
1: No právě.
3: Jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce, pět, šest ovcí. Teď šli dvě najednou. Promiň, já jenom, aby nenastal ve stádu zmatek. Znáš to, přijde inventura, jedno zvíře chybí, hned tě vláčej po nástěnkách. To nechci. Já chci být vzornej bača, já se chci za odměnu dostat z LOH na rekreaci do hor.
1: Sny obestírají tvojí hlavu. Víčka se ti klíží, spí, můj Slávku.
0: Ne, to se nedá. Nešílenec.
1: Černý, kudrnatý.
3: Nech toho. Vypadáš jak Tarzán z inkubátoru. Já měl dobrou vůli a chtěl spát, najednou se mi začalo zdát, že mi lítá po kvartíru nějakej bláznivej černoškej bača a strašně falešně zpívá.
4: Já zpívám falešně.
3: Ty zpíváš hrozně, tebe kdyby slyšej zpívat černoši, jak se chaj dobrovolně odbarvit na blond.
4: A teď mi řekni, když jsi byl malej, kdo a jak tě uspával.
3: Žádný problém, chůva ze sousedství, paní Kudláčková.
1: A co dělala?
3: Přišla, naklonila se nad můj kočárek, zaspívala, letěla bylonka a už jsem spal. Ještě jo. Jsem slyšel, jak mě chválí táto, jaký jsem hezký kluk.
1: To byly v kočárku zatažený záclonky,
3: ne? To. Paní Kudláčková mě viděla náhodou celýho, tam mě jí koupávala. Co to dělá?
1: Kočárek, chůva. Krásný kluk.
3: Teda já nejsem zrovna buržázního původu, ale že by mě máma vozila do parku na dvou židlích, to si taky ačkoliv, když můžu mít tebe za chůvu, to můžu spát i na zemi. Tak aby to bylo jako v dětství, abych jako iluzi potřeboval.
1: No. Jasně. Když se vyčůrat, asi to zkusím.
5: Letěla bělonk.
4: Zmetku jeden ježaký, pošklivej prejlatý.
3: Řešil, co to tady děláš, kvůli tomu jsem spadnul z hrníčko. Já jsem neměl žádnou bláznivou, sadistickou, černošskou chůvu, já jsem měl naší, milou, českou chůvu, cikánku, pamatuj si to.
1: Tak já ti, Slávku, něco řeknu.
3: No prosím.
1: Tvůj největší problém není nespavost. Tvůj největší problém je v tom, že ty jsi normální rozmazlený fracek z Vokovic.
3: Já jsem tvrdý chlapec David.
1: Možná na tvrdlý, to bych věřil. Já měl kamaráde tvrdý dětství.
3: Jo.
1: A když jsem byl malej a nechtěl jsem spát, tak do mýho dětského pokojíčku, který mě rodiče udělali ze špajzu, přišel můj dědeček, naklonil se nad postýlku a povídá: Jirko, máš v plínkách rošt?
4: A vám ano, dědečku.
5: To je dobře. Tak než usneš, tak ti řeknu pohádku. Byl jednou jeden král a s tím jsme zatočili. A teď spi, nebo zatočím já s tebou. A kdyby si náhodou v noci něco potřeboval, tak mě najdeš dole ve vinárně. Nazdar.

Šaty koprový a gulášový, fiží nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojím.

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Sněmovna znovu hlasuje o nedůvěře vládě Andreje Babiše, Rusko hrozí NATO poli Kaliningradu a Evropská unie chystá sankce kvůli únosům ukrajinských dětí. Ve v oblasti odolané vody zůstává i nadále nepitná kvůli zvýšené koncentraci olova. Pondělní ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích ukázal hodnotu téměř třikrát převyšující povolený hygienický limit. Americké technologické firmy OpenAI a Anthropic musí prošetřovat desítky tisíc případů, kdy se jejich umělá inteligence chovala mimo kontrolu bez lidského zásahu. Podle deníku Axios se jejich tzv. Agenti dostali například na webové stránky amerických úřadů, aniž by jim to kdokoliv přikázal, a firmy to přiznali až po odhalení nezávislými výzkumníky. Sněmovna dnes znovu projednává návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, který podala opozice necelé 2 týdny před komunálními volbami. Podle dosavadního vývoje ale vládní koalice hlasy na složení kabinetu mít nebude a jednání se pravděpodobně protáhne až do středy. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že tzv. Nezodpovědný přístup ke kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého vojenského střetu. Podle agentury TASS si Moskva připravena v případě pokusu NATO o blokádu tohoto ruského exklávního území nasadit zbraně k jeho obraně. Evropská unie chystá do konce září nové sankce vůči téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 z okupovaných území uneslo přes 20 000 dětí. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli v premiéře nového trenéra Santiho Denii s Chorvatskem 1:2. Bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý ale varuje před přílišným nadšením z předvedené hry. Národní tým dnes večer nastupuje proti Anglii a přestože zraněný Tomáš Souček chybí, kouč Denia s ním v týmu i nadále dlouhodobě počítá. A na závěr jedna zajímavost z podzemí. Přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. O 6 let později se do ní podařilo ponořit robotu do hloubky 450 metrů a ani to prý nemusí být konečné číslo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, hraní dopravní servis Čet rádia. Honza. Na dálnici D8 u sjezdu na exit 45 ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Osobní auto havarovalo mimo vozovku. Na místě zasahuje policie, počítejte tam se zdržením. Na dálnici D11 na 85. kilometru směrem na Prahu odstavili porouchané vozidlo. Tvoří se tam kolona, projíždí se opatrně kolem překážky na vozovce. Podobná situace je na dálnici D35 na 245. kilometru směrem na Olomouc, kdy tam stojí porouchané nákladní auto a doprava je zpomalená. U parkovišť P+ R hlásí s Děčín 40% obsazenosti, Skalka polovinu míst plnou, u Skalky druhé je to už 70% a podobně je na tom i Holešovice. Na Olomoucku pokračuje dostavba obchvatu na dálnici D35, práce mají trvat až do konce prosince příštího roku. V Praze se dál opravuje Libeňský most, omezený tam potrvá ještě dlouho, klidně do konce příštího roku. Na dálnicích D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky. V místě vznikají kolony, počítejte s tím do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet rádia.

Já jsem chtěl všechno hned, než poznal jsem svět. Teď se tu sbírám, no není to med, a tak se naposled spírám do baru víc. Už nepůjdu

0: já celý stuhnul, ať na jedno jdu.
1: Já nepůjdu.
0: A to víte, že jsem to nevydržel a na to pivo šel, protože mám slabou vůli, ale já vám slibuju, že příště najdu odvahu a všem do telefonu řeknu bez rozdílu.

0: všem řeknu stejně.
1: Já nepůjdu.
0: Už nikdy nepůjdu.

0: Věděl jsi, že se počítače sami od sebe potulují po internetu a lezou na americké úřady?
1: To bych neřekl. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20 a venku je zataženo a 12 stupňů.
0: Fakt.
1: Cože?
0: Chytré programy od velkých firm se prostě rozhodly a bez dovolení si lezly po oficiálních stránkách.
1: No vidíš, chytrá technika. Mně stačí chytré hodinky a už třeštím.
0: A nejlepší je, že se na to přišlo až po dlouhé době. Představ si, že by ti takhle tvoje kára sama odjela do servisu.
1: No tak. Moje Škodovka nikam sama nejde.
0: Mně by se hodilo, kdyby za mě někdo odpoledne zaběhl do obchodu pro kafe.
1: Aha.
0: Vlastně bych si mohla jít hned po vysílání lehnout a nechat počítač, ať za mě uvaří snídani.
1: Snídaně ti neuteče, Vlasti, v 6 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď rozjedeme den pořádnou muzikou.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. Sněmovna dnes znovu jedná o nedůvěře Babišově vládě, opozice ale hlasy na její pád nejspíš mít nebude. Rusko pohrozilo Severoatlantické alianci tvrdou odpovědí, pokud by se pokusila o blokádu Kaliningradské oblasti. Evropská unie chystá nové sankce kvůli ruským únosům ukrajinských dětí z okupovaných území. Voda v okolí odole nevody zůstává kvůli zvýšenému obsahu olova nepitná. Umělá inteligence od amerických firem se podle nových zjištění opakovaně vymkla kontrole a dostala se i na stránky úřadů. Na Bruntálsku o víkendu vyhořel rozsáhlý seník se slámou, škoda jde do desítek milionů korun. A teď sport, čeští fotbalisté prohráli s Chorvatskem a chystají se na duel s Anglií.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až pondělí zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tak jeho hraní dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na dálnici D8 u sjezdu na exit 45 ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Osobní auto havarovalo mimo vozovku. Na místě zasahuje policie, počítejte tam se zdržením. Na dálnici D11 na 85. kilometru směrem na Prahu odstavili porouchané vozidlo. Tvoří se tam kolona, projíždí se opatrně kolem překážky na vozovce. Podobná situace je na dálnici D35 na 245. kilometru směrem na Olomouc, kdy tam stojí porouchané nákladní auto a doprava je zpomalená. U parkovišť P plus R hlásí z Děčín 40% obsazenosti, Skalka polovinu míst plnou, u Skalky druhé je to už 70% a podobně je na tom i Holešovice. Na Olomoucku pokračuje dostavba obchvatu na dálnici D35, práce mají trvat až do konce prosince příštího roku. V Praze se dál opravuje Libeňský most, omezený tam potrvá ještě dlouho, klidně do konce příštího roku. Na dálnicích D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky, v místě vznikají kolony, počítejte s tím do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 6 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je zataženo a 12 stupňů, celkově mrzutý začátek dne, tak vyklop téma.
0: Znáš Horutor v Kanadě? Je tam největší kolmá stěna na světě, přes 1200 metrů čistého pádu dolů.
1: Cože?
0: No vážně. Ta žulová skála je dokonce nakloněná, takže když sora hodíš kámen, spadne až na úpatí a ani se nedotkne stěny. Tam bych se chtěl podívat svou károu.
1: Károu na bafin? To ne.
0: Proč by ne? Zabalím stán kafe v termosce a v létě tam dojedu.
1: Pucouši, tam nevedou žádné silnice. Je to arktický ostrov, tvá kára by zůstala viset v přístavu.
0: To jo, ale existuje trajekt a v zimě se dá jet po zamrzlém moři.
1: Ne.
0: Náhodou moje kára zvládne všechno, má poctivý motor.
1: No určitě. Ale já si jdu hned po vysílání zaběhat a pak musím sehnat nové tenisky, protože v těch starých už mě potom v dnešním vstávání bolí nohy.
0: Tenisky ti neutečou, Vlasti. V 6 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď rozjedeme ráno pořádnou muzikou.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a já jsem dneska nabitá jak baterka po nabíječce. Protože jsem běžela ráno rychleji než obvykle. Hnala mě odněkud sousedovic kočka a já jsem si říkala, že bych na tohle tempo měla chodit i na ty závody. Je úterý, 29. září, kafe už mám v sobě druhé a Bucifal vedle mě mlčky dolívá třetí, takže tušíte, jak tu dnes vypadá studio. A protože jsem nabuzená, hvězdy dneska nebudou žádné hemzení, půjdeme rovnou na věc, znamení jedno za druhým, natvrdo. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, takže když vám bude chtít někdo v práci vnutit svůj nápad, klidně mu to vraťte i s úroky. Bík si dnes konečně sedne k té hromadě papírů, co se válí na stole už 3 týdny, a bude z toho mít radost skoro jako z dortu. Blíženci budou dneska přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že je kolega u oběda přestane sledovat, ale to jim nevadí. Rak si dneska vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, a upřímně, ať mu to vyjde líp než mě minule ten guláš. Lev bude celý den zářit, akorát pozor, ať tou energií nezacloní i těm ostatním kolem. Pana si dneska zkontroluje výdaje za celý měsíc a bude nad tím kroutit hlavou, no jo, ty účty za kafe. Váhy budou dneska řešit, kam na víkend, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to nakonec vyřeší někdo jiný za ně. Štír bude mít dneska ostřejší jazyk než obvykle, takže sousedovi, co zase parkuje na jejich místě, klidně řekne, co si myslí. Střelec bude v hlavě někde úplně jinde, možná na dovolené, kterou ještě ani nezačal plánovat. Kozoroh si dneska odškrtne další bod z toho svého nekonečného seznamu úkolů a bude z toho spokojenější než ze všeho ostatního. Vodnář přijde dneska s nápadem, který zní bláznivě, a přesně proto bude fungovat. A ryby budou dneska hlavně poslouchat, co jim ostatní vykládají, a nakonec z toho vytáhnou to nejdůležitější, aniž by to ostatní čekali. A teď jedna rada pro všechny, bez rozdílu znamení, dneska si prostě vemte deštník, i kdyby svítilo slunce, protože podzim si ráda hraje na schovávanou a vy nechcete být ten, co běží domů zmoklý jako myš, to vám říkám z vlastní zkušenosti. Jinak si pamatujte, že tohle celé je hlavně hra, takový večerní, teda dopolední, odpolední, prostě kdykoliv poslechnutý žertík, a jak se vám ten den fakt povede, to je pořád jenom na vás. Hvězdy si tu jen tak povídali se mnou a s Bucifalem, který mezitím dopil to třetí kafe a chystá se na čtvrté. Tak ať se vám ten úterek vyvede přesně, jak potřebujete. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, a ve středu jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdních keců.

0: je 6 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. Co byste dnes neměli minout? Babišova vláda čelí druhému pokusu o vyslovení nedůvěry. Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu ozbrojeným střetem. Generál Hlaváč by se měl dočkat nejvyšší vojenské hodnosti. Evropská unie připravuje nová sankční opatření proti téměř 30 lidem a institucím, které mají na svědomí deportace ukrajinských dětí do Ruska. Podle Kyjeva Moskva od začátku plnohodnotné invaze unesla z okupovaných území přes 20 000 dětí. Sankce by měly být schváleny ještě do konce září. Čerstvý náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by se podle neveřejného materiálu ministerstva obrany měl brzy dočkat povýšení do nejvyšší generálské hodnosti se 4 hvězdami. Spolu s ním by nové hodnosti měla získat i další 10 vysokých důstojníků. Pokud návrh schválí vláda, povýšení by proběhlo z rukou prezidenta Petra Pavla u příležitosti státního svátku 28. října. Na Bruntálsku o víkendu hořel semník ve Starém městě, kde oheň zničil tisíce balíků uskladněné slámy. 7 masivských jednotek zasávalo prakticky celou neděli, škoda byla předběžně vyčíslena na 30 milionů korun. Ruské velvyslanectví v Belgii vzkázalo na to, že jeho přístup ke Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného konfliktu. Moskva podle svého vyjádření nevylučuje nasazení zbraní, pokud by se aliance pokusila tuto oblast jakkoliv blokovat. Napsala to agentura TASS s odkazem na komentář ruské ambasády. Necelé 2 týdny před volbami čelí vláda Andreje Babiše už druhému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Jednání sněmovny se pravděpodobně protáhne až do středy, hlasy na svržení kabinetu by ale opozice mít neměla. Napětí před blížícími se volbami tak ve sněmovně dál graduje. A teď sport. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia i po nedávné prohře s Chorvatskem 1:2 nadále počítá s kapitánem Tomášem Součkem, byť ten aktuálně chybí kvůli zranění. Otevřenou nechal i otázku návratu Krejčího do sestavy na dnešní zápas proti Anglii. Bývalý asistent trenéra národního týmu Jiří Chytrý se navzdory viditelné snaze o změnu stylu hry nemyslí, že by šlo o důvod přílišnému nadšení. Podle něj se musí změnit i servis kolem reprezentace a hráči by měli sami zvážit, zda se jim angažmá v národním týmu vůbec vyplatí. A na závěr něco, co ukazuje, jak toho o naší planetě pořád ještě nevíme úplně všechno. Přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že hranická propast na Přerovsku je se svými 404 metry pod hladinou vody nejhlubší zatopenou jeskyní světa. O několik let později se tam ponořil robot a naměřil dokonce 450 metrů, ale ani to prý nemusí být konečné číslo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, na 45. kilometru, došlo před chvílí k nehodě osobního auta, které sjelo mimo vozovku. Na místě je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 směrem na Plzeň se mezi 89. a 88. kilometrem tvoří zdržení kvůli porouchanému vozidlu. Podobná situace je i na dálnici D5 směrem na Rozvadov na 136. kilometru, kde stojí porouchané auto na odstavném pruhu. Zdržení hlásí i dálnice D35 směrem na Olomouc na 245. kilometru. Tam odstavené nákladní auto komplikuje provoz. Olomouce na dálnici D35 stále chybí dostavba posledního úseku obchvatu, práce ale pokračují. V Brně se na křížení dálnic D1 a D2 dál staví nová křižovatka. Řidiči by tam měli počítat s koloně a zvýšenou opatrností. V Praze pokračuje oprava Libeňského mostu. Omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Velek k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: A jestli mi ten rohlík sníš, bucane, tak ti nesvařím ani vodu na kafe.
1: Já ti na tvoji vodu kašlu, stejně děláš slabý. Ale dobré ráno z Čet rádia, je 6.20 a venku máme mrzutých 9 stupňů.
0: Náhodou dělám výborné kafe. Každopádně mám pro vás tip, jak si dnešek trošku zpříjemnit v rodině.
1: To jsem zvěda.
0: Najděte nečekaně nějakou starou příšernou fotku z dětství se sourozencem a pošlete mu ji do zprávy bez jediného slova.
1: To je nesmysl.
0: Není.
1: Brácha mi hned zavolá, jestli jsem se nezbláznil nebo jestli nechci půjčit peníze.
0: Právě o to jde. Ta reakce bývá skvělá, rozjede to vzpomínky a společně se zasmějete.
1: Já se svým bráchou nesměju. On sbírá známky a vypráví mi o papíru.
0: Ty jsi hrozný morous. Já to ségře poslala minulý týden a psali jsme si o tom půl dne.
1: No jo. Mě spíš děsí, kde bych takovou fotku vůbec hledal.
0: No v albu u mámy. A víš co, já si hned po vysílání skočím do pekaství pro ty skořicové šneky a pak napíšu mámě, ať mi fotky připraví.
1: Neky ti schvaluju, ale nejdřív musíme odjet směnu. V 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu trochu muziky.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Co se děje doma i ve světě? Poslanci dnes znovu jednají o nedůvěře Babišově vládě, hlasy na její pád, ale opozice mít nejspíš nebude. Rusko varovalo na to, že v případě blokády Kaliningradu je připraveno nasadit zbraně. Evropská unie chystá nové sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Náčelník generálního štábu Miroslav Lavaš by měl podle materiálu ministerstva obrany získat nejvyšší generálskou hodnost. Na Bruntálsku schořel seník z tisíce balíky slámy, škoda přesahuje 30 milionů korun. A teď sporttrenér Denia i po proře s Chorvatskem počítá se Součkem a nevyloučil návrat Krejčího proti Anglii.
0: Počasí.
1: Makneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, na 45. kilometru, došlo před chvílí k nehodě osobního auta, které sjelo mimo vozovku. Na místě je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 směrem na Plzeň se mezi 89. a 88. kilometrem tvoří zdržení kvůli porouchanému vozidlu. Podobná situace je i na dálnici D5 směrem na Rozvadov na 136. kilometru, kde stojí porouchané auto na odstavném pruhu. Zdržení hlásí i dálnice D35 směrem na Olomouc na 245. kilometru. Tam odstavené nákladní auto komplikuje provoz. V Olomouce na dálnici D35 stále chybí dostavba posledního úseku obchvatu, práce ale pokračují. V Brně se na křížení dálnic D1 a D2 dál staví nová křižovatka, řidiči by tam měli počítat s koloně a zvýšenou opatrností. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Palik k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Baby,
1: I'm so
0: now
1: sick
0: you
1: tonight.
0: do.
1: I can't let you in.

0: Venku je zataženo, 11 stupňů a tma jak v pytli, z toho vstávání mě normálně rozbolela hlava.
1: Ale dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 7, tak nevruj.
0: Podívej se na sebe, ty sotva pleteš nohama, bucouši.
1: Dneska je 29. září, takže Michalové mají svátek, tak jim přejeme jen to nejlepší.
0: Připojuju se. Co tam máš dál?
1: V roce 1916 se americký podnikatel John D. Rockefeller stal prvním dolarovým miliardářem na světě.
0: To je náhodou paráda.
1: To bych neřekl.
0: Cože?
1: Čemu ti je v roce 1916 miliarda dolarů, když si za ní nekoupíš ani pořádnou káru, ani poctivé espresso?
0: Prosím tě, měl vlastní naftové impérium a mohl mít všechno.
1: No jo, ale škodovku neměl.
0: Ne.
1: No vidíš. Já bych s ním neměnil, mě stačí moje kára na dvoře a teplý hrnek v ruce.
0: Stejně tu bručíš. V 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru pořádný rytmus.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a já jsem dneska nabitá jak baterka po nabíječce. Protože jsem běžela ráno rychleji než obvykle. Hnala mě odněkud sousedovic kočka a já jsem si říkala, že bych na tohle tempo měla chodit i na ty závody. Je úterý, 29. září, kafe už mám v sobě druhé a Bucifal vedle mě mlčky dolívá třetí, takže tušíte, jak tu dnes vypadá studio. A protože jsem nabuzená, hvězdy dneska nebudou žádné hemzení, půjdeme rovnou na věc, znamení jedno za druhým, natvrdo. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, takže když vám bude chtít někdo v práci vnutit svůj nápad, klidně mu to vraťte i z úroky. Bík si dnes konečně sedne k té hromadě papírů, co se válí na stole už 3 týdny, a bude z toho mít radost skoro jako z dortu. Blíženci budou dneska přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že je kolega u oběda přestane sledovat, ale to jim nevadí. Rak si dneska vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, a upřímně, ať mu to vyjde líp než mě minule ten guláš. Lev bude celý den zářit, akorát pozor, ať tou energií nezacloní i těm ostatním kolem. Pana si dneska zkontroluje výdaje za celý měsíc a bude nad tím kroutit hlavou, no jo, ty účty za kafe. Váhy budou dneska řešit, kam na víkend, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to nakonec vyřeší někdo jiný za ně. Štír bude mít dneska ostřejší jazyk než obvykle, takže sousedovi, co zase parkuje na jejich místě, klidně řekne, co si myslí. Střelec bude v hlavě někde úplně jinde, možná na dovolené, kterou ještě ani nezačal plánovat. Kozoroh si dneska odškrtne další bod z toho svého nekonečného seznamu úkolů a bude z toho spokojenější než ze všeho ostatního. Vodnář přijde dneska s nápadem, který zní bláznivě, a přesně proto bude fungovat. A ryby budou dneska hlavně poslouchat, co jim ostatní vykládají, a nakonec z toho vytáhnou to nejdůležitější, aniž by to ostatní čekali.

A teď jedna rada pro všechny, bez rozdílu znamení. Dneska si prostě vemte deštník, i kdyby svítilo slunce, protože podzim si ráda hraje na schovávanou a vy nechcete být ten, co běží domů zmoklý jako myš, to vám říkám z vlastní zkušenosti. Jinak si pamatujte, že tohle celé je hlavně hra, takový večerní, teda dopolední, odpolední, prostě kdykoliv poslechnutý žertík, a jak se vám ten den fakt povede, to je pořád jenom na vás. Hvězdy si tu jen tak povídali se mnou a s Bucifalem, který mezitím dopil to třetí kafe a chystá se na čtvrté. Tak ať se vám ten úterek vyvede přesně, jak potřebujete. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, a ve středu jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných keců.

0: je 7 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. O čem se dnes mluví? Babišova vláda čelí druhému pokusu o vyslovení nedůvěry. Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu ozbrojeným střetem. Generál Hlaváč by se měl dočkat nejvyšší vojenské hodnosti. Ruské velvyslanectví v Belgii vzkázalo na to, že jeho přístup ke Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného konfliktu. Moskva podle svého vyjádření nevylučuje nasazení zbraní, pokud by se aliance pokusila tuto oblast jakkoliv blokovat. Napsala to agentura TASS s odkazem na komentář ruské ambasády. Čerstvý náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by se podle neveřejného materiálu ministerstva obrany měl brzy dočkat povýšení do nejvyšší generálské hodnosti se 4 hvězdami. Spolu s ním by nové hodnosti měla získat i další 10 vysokých důstojníků. Pokud návrh schválí vláda, povýšení by proběhlo z rukou prezidenta Petra Pavla u příležitosti státního svátku 28. října. Na Bruntálsku o víkendu hořel seník ve Starém městě, kde oheň zničil tisíce balíků uskladněné slámy. 7 hasičských jednotek zasávalo prakticky celou neděli, škoda byla předběžně vyčíslena na 30 milionů korun. Necelé 2 týdny před volbami čelí vláda Andreje Babiše už druhému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Jednání sněmovny se pravděpodobně protáhne až do středy, hlasy na svržení kabinetu by ale opozice mít neměla. Napětí před blížícími se volbami tak ve sněmovně dál graduje. Evropská unie připravuje nová sankční opatření proti téměř 30 lidem a institucím, které mají na svědomí deportace ukrajinských dětí do Ruska. Podle Kyjeva Moskva od začátku plnohodnotné invaze unesla z okupovaných území přes 20 000 dětí. Sankce by měly být schváleny ještě do konce září. A teď sport. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia i po nedávné prohře s Chorvatskem 1-2 nadále počítá s kapitánem Tomášem Součkem, byť ten aktuálně chybí kvůli zranění. Otevřenou nechal i otázku návratu Krejčího do sestavy na dnešní zápas proti Anglii. Bývalý asistent trenéra národního týmu Jiří Chytrý se navzdory viditelné snaze o změnu stylu hry nemyslí, že by šlo o důvod přílišnému nadšení. Podle něj se musí změnit i servis kolem reprezentace a hráči by měli sami zvážit, zda se jim angažmá v národním týmu vůbec vyplatí. A na závěr něco, co ukazuje, jak toho o naší planetě pořád ještě nevíme úplně všechno. Přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že hranická propast na Přerovsku je se svými 404 metry pod hladinou vody nejhlubší zatopenou jeskyní světa. O několik let později se tam ponořil robot a naměřil dokonce 450 metrů, ale ani to prý nemusí být konečné číslo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na dálnici D0 na 20. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda 2 osobních aut, levý pruh je neprůjezdný a tvoří se kolona. Na silnici I43 u Lánova na Trutnovsku bourá osobní auto s nákladním, omezený potrvá do 8 hodin 20 minut. Na dálnici D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu je po nehodě 2 aut překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku se srazila 2 auta, na místě probíhá vyšetřování nehody. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, tvoří se tam kolony, práce mají trvat do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Praze na Libinském mostě dál probíhá jeho přestavba, omezuje provoz i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: se ta sekravá mlha na parkovišti, že jsem starou káru hledal po hmatu.
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme 7:20 a ty bys měl radši nosit brýle, bucouši.
0: Ale houby. Radši jsem přemýšlel nad tím, kde na světě je největší vodopád.
1: V Jižní Americe.
0: No vidíš, chybná lávka. Ten úplně největší totiž padá přímo pod mořskou hladinou.
1: Cože? Pod vodou?
0: No jo. Těžká studená voda z Arktidy propadá pod teplou vodu Atlantiku a fičí ke dnu.
1: Tak.
0: Padá přes útes hluboký 3500 metrů a teče tam 30x více vody než ve všech řekách na světě.
1: To je ujetý.
0: A představ si, že ten podmořský hučák nikdo očima neuvidí, protože je zkrátka schovaný v hlubině.
1: Ještě že tak.
0: Každopádně zítra má u nás taky lejt a foukat, tak si ráno na běhání nezapomeň vzít nepromokavou bundu.
1: 8 hodin přineseme zprávy a teď vám do uší pošleme pořádnou ranní nálož rytmu.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Poslanci dnes znovu jednají o nedůvěře Babišově vládě, hlasy na její pád, ale opozice mít nejspíš nebude. Rusko varovalo na to, že v případě blokády Kaliningradu je připraveno nasadit zbraně. Evropská unie chystá nové sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Náčelník generálního štábu Miroslav Lavaš by měl podle materiálu ministerstva obrany získat nejvyšší generálskou hodnost. Na Bruntálsku shořel semík z tisíce balíky slámy, škoda přesahuje 30 milionů korun. A teď sporttrenér Denia i po proře s Chorvatskem počítá se Součkem a nevyloučil návrat Krejčího proti Anglii.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na dálnici D0 na 20. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, levý pruh je neprůjezdný a tvoří se kolona. Na silnici I43 u Lánova na Trutnovsku bourá osobní auto s nákladním, omezení potrvá do 8 hodin 20 minut. Na dálnici D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu je po nehodě dvou aut překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku se srazila dvě auta, na místě probíhá vyšetřování nehody. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, tvoří se tam kolony, práce mají trvat do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. V Praze na Libinském mostě dál probíhá jeho přestavba, omezuje provoz i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Ozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Znáš vůbec nějakého českého malíře z 19. století, který dobyl Paříž a pak všechno nechal a odjel na Balkán?
1: Myslíš Jaroslava Čermáka? Ale nejdřív dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 8 a venku je zataženo a 11 stupňů.
0: No jo, myslím jeho. Vystavoval na slavných salonech v Paříži, obrazy od něj kupovali boháči a on stejně odjel malovat do divočiny.
1: Dneska o něm otvírají výstavu, která řeší, jak je možné, že tak slavný malíř po smrti úplně zapadl.
0: To je jasné. Když opustíš Paříž a poflakuješ se po Balkáně, lidi na tebe zapomenou.
1: To ne.
0: Ale jo. Všichni chtěli klidné krajinky a on maloval bojiště.
1: Dělal poctivé umění.
0: Bez peněz si nekoupíš kafe.
1: Ty jsi nepoučitelný pragmatik.
0: Jsem realista.
1: Vyrazili byste na výstavu zapomenutého malíře, nebo vás zajímá jen současná tvorba? Napište nám v 8 hodin, přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu čerstvý rytmus.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a já jsem dneska nabitá jak baterka po nabíječce. Protože jsem běžela ráno rychleji než obvykle. Hnala mě odněkud sousedovic kočka a já jsem si říkala, že bych na tohle tempo měla chodit i na ty závody. Je úterý, 29. září, kafe už mám v sobě druhé a Bucifal vedle mě mlčky dolívá třetí, takže tušíte, jak tu dnes vypadá studio. A protože jsem nabuzená, hvězdy dneska nebudou žádné hemzení, půjdeme rovnou na věc, znamení jedno za druhým, natvrdo. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, takže když vám bude chtít někdo v práci vnutit svůj nápad, klidně mu to vraťte i s úroky. Bík si dnes konečně sedne k té hromadě papírů, co se válí na stole už 3 týdny, a bude z toho mít radost skoro jako z dortu. Blíženci budou dneska přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že je kolega u oběda přestane sledovat, ale to jim nevadí. Rak si dneska vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, a upřímně, ať mu to vyjde líp než mě minule ten guláš. Lev bude celý den zářit, akorát pozor, ať tou energií nezacloní i těm ostatním kolem. Pana si dneska zkontroluje výdaje za celý měsíc a bude nad tím kroutit hlavou, no jo, ty účty za kafe. Váhy budou dneska řešit, kam na víkend, a budou se rozhodovat tak.

dlouho, až to nakonec vyřeší někdo jiný za ně. Štír bude mít dneska ostřejší jazyk než obvykle, takže sousedovi, co zase parkuje na jejich místě, klidně řekne, co si myslí. Střelec bude v hlavě někde úplně jinde, možná na dovolené, kterou ještě ani nezačal plánovat. Kozoroh si dneska odškrtne další bod z toho svého nekonečného seznamu úkolů a bude z toho spokojenější než ze všeho ostatního. Vodnář přijde dneska s nápadem, který zní bláznivě, a přesně proto bude fungovat. A ryby budou dneska hlavně poslouchat, co jim ostatní vykládají, a nakonec z toho vytáhnou to nejdůležitější, aniž by to ostatní čekali. A teď jedna rada pro všechny, bez rozdílu znamení, dneska si prostě vemte deštník, i kdyby svítilo slunce, protože podzim si ráda hraje na schovávanou a vy nechcete být ten, co běží domů zmoklý jako myš, to vám říkám z vlastní zkušenosti. Jinak si pamatujte, že tohle celé je hlavně hra, takový večerní, teda dopolední, odpolední, prostě kdykoliv poslechnutý žertík, a jak se vám ten den fakt povede, to je pořád jenom na vás. Hvězdy si tu jen tak povídali se mnou a s Bucifalem, který mezitím dopil to třetí kafe a chystá se na čtvrté. Tak ať se vám ten úterek vyvede přesně, jak potřebujete. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, a ve středu jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdních keců.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, Parto. Tady Honza, ráno mě nikdo nezastaví a zprávy Čet rádia taky ne. Co se děje doma i ve světě? Babišova vláda čelí druhému pokusu o vyslovení nedůvěry. Rusko hrozí na to kvůli Kaliningradu ozbrojeným střetem. Generál Hlaváč by se měl dočkat nejvyšší vojenské hodnosti. Na Bruntálsku o víkendu hořel seník ve Starém městě, kde oheň zničil tisíce balíků uskladěné slámy. 7 masivských jednotek zasávalo prakticky celou neděli, škoda byla předběžně vyčíslena na 30 milionů korun. Evropská unie připravuje nová sankční opatření proti téměř 30 lidem a institucím, které mají na svědomí deportace ukrajinských dětí do Ruska. Podle Kyjeva Moskva od začátku plnohodnotné invaze unesla z okupovaných území přes 20 000 dětí. Sankce by měly být schváleny ještě do konce září. Čerstvý náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by se podle neveřejného materiálu ministerstva obrany měl brzy dočkat povýšení do nejvyšší generálské hodnosti se 4 hvězdami. Spolu s ním by nové hodnosti měla získat i další 10 vysokých důstojníků. Pokud návrh schválí vláda, povýšení by proběhlo z rukou prezidenta Petra Pavla u příležitosti státního svátku 28. října. Necelé 2 týdny před volbami čelí vláda Andreje Babiše už druhému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Jednání sněmovny se pravděpodobně protáhne až do středy, hlasy na svržení kabinetu by ale opozice mít neměla. Napětí před blížícími se volbami tak ve sněmovně dál graduje. Ruské velvyslanectví v Belgii vzkázalo na to, že jeho přístup ke Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného konfliktu. Moskva podle svého vyjádření nevylučuje nasazení zbraní, pokud by se aliance pokusila tuto oblast jakkoliv blokovat. Napsala to agentura TASS s odkazem na komentář ruské ambasády. A teď sport. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia i po nedávné prohře s Chorvatskem 1:2 nadále počítá s kapitánem Tomášem Součkem, byť ten aktuálně chybí kvůli zranění. Otevřenou nechal i otázku návratu Krejčího do sestavy na dnešní zápas proti Anglii. Bývalý asistent trenéra národního týmu Jiří Chytrý se navzdory viditelné snaze o změnu stylu hry nemyslí, že by šlo o důvod k přílišnému nadšení. Podle něj se musí změnit i servis kolem reprezentace a hráči by měli sami zvážit, zda se jim angažmá v národním týmu vůbec vyplatí. A na závěr něco, co ukazuje, jak toho o naší planetě pořád ještě nevíme úplně všechno. Přesně před 10 lety čeští a polští speleologové potvrdili, že hranická propast na Přerovsku je se svými 404 metry pod hladinou vody nejhlubší zatopenou jeskyní světa. O několik let později se tam ponořil robot a naměřil dokonce 450 metrů, ale ani to prý nemusí být konečné číslo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě mohavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 191. kilometru, se před chvílí stala nehoda, vozovka je částečně blokovaná, počítejte se zvýšenou opatrností. Podobná situace je na dálnici D56 směrem na Ostravu na 43. kilometru a na dálnici D2 směrem na Brno na 7. kilometru. Na obou místech nehoda s překážkou na vozovce. V Brně v ulici Veslařská havarovalo dodávkové vozidlo s osobním autem, provoz je tam stížený. Na silnici I-55 u Tlumačova na Zlínsku šetří policie nehodu dvou osobních aut, na místě je nebezpečí, dejte pozor. Na dálnicích D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky. V místě tvoří kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. Na Jiučech kolem stavby D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libiňském mostě dál probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20.
1: Ty do toho mikrofonu dýcháš, bucouši, jako bys právě dotlačil tu svou starou káru na parkoviště.
0: Venku je chladno a zataženo, tak mi dej pokoj.
1: Tak co tam máš?
0: V roce 1968 napsala polská kapela Cezervone gitary slavný Ploužák Anna Maria.
1: To znám, to je ten sladký slaďák.
0: Textař Křistof Cikovsky tu písničku složil pro holku z rozhlasového archivu v Gdaňsku, do které byl tajně zamilovaný.
1: Říkal jejím jménem.
0: Ona se fakt jmenovala Anna Maria, ale on s ní v životě nemluvil, jen jí dvakrát viděl na chodbě.
1: To je blbost, on jí to ani neřekl.
0: Neřekl. A z té jeho stydlivosti vznikla nejslavnější polská balada 60. let.
1: To je střelené.
0: Není, vlastně je to poctivá romantika ze staré školy.
1: Ne, to je jen chlapská zbabělost zabalená do hudby.
0: No jo, já si jdu radši do kuchyňky udělat čerstvé kafe.
1: Běž. 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu trochu muziky.

Bremse geschlagen.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. O čem se dnes mluví? Poslanci dnes znovu jednají o nedůvěře Babišově vládě, hlasy na její pád ale opozice mít nejspíš nebude. Rusko varovalo na to, že v případě blokády Kaliningradu je připraveno nasadit zbraně. Evropská unie chystá nové sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Náčelník generálního štábu Miroslav Lavaš by měl podle materiálu ministerstva obrany získat nejvyšší generálskou hodnost. Na Bruntálsku shořel seník s tisíce balíky slámy, škoda přesahuje 30 milionů korun. A teď sporttrenér Denia i po proře s Chorvatskem počítá se Součkem a nevyloučil návrat Krejčího proti Anglii.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě mlhavo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Prostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 191. kilometru, se před chvílí stala nehoda, vozovka je částečně blokovaná, počítejte se zvýšenou opatrností. Podobná situace je na dálnici D56 směrem na Ostravu na 43. kilometru a na dálnici D2 směrem na Brno na 7. kilometru, na obou místech nehoda s překážkou na vozovce. V Brně v ulici Veslavská havarovalo dodávkové vozidlo s osobním autem, provoz je tam stížený. Na silnici 55 u Tlumačova na Zlínsku šetří policie nehodu dvou osobních aut, na místě je nebezpečí, dejte pozor. Na dálnicích D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba křižovatky. V místě tvoří kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. Na jihu Čech kolem stavby D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libinském mostě dál probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 9.
1: Váříš se zase jak boží umučení, Bucane, to ti to raní kafe vůbec nezabralo.
0: Nezabralo. Venku je zataženo a 11 stupňů, takže mě dneska nepomůže už vůbec nic.
1: Tak já tě zkusím trochu probrat, přinesla jsem novinku Skin.
0: Mě kino stejně nezajímá.
1: Ale tohle je pořádně ujeté, jmenuje se to folklore.
0: To je to za slovo?
1: Prostě český folklor střižený TikTokem a estetikou kapely Čokovoko, řeší se tam aspik i pálení moreny.
0: Proč by pro boha někdo točil film o aspiku?
1: Protože je to divoká jízda pro mladší generaci, kde se míchá povrchnost s úplnou fantazií.
0: V mém věku už je taková fantazie celkem luxus.
1: To fakt vidím.
0: Já zůstanu u své staré káry a klidu v garáži.
1: Ty jsi dneska neuvěřitelný mrzout. V 9 hodin přineseme zprávy a teď vám pošleme do uší čerstvý rytmus.

0: Jet Radio. Horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a já jsem dneska nabitá jak baterka po nabíječce. Protože jsem běžela ráno rychleji než obvykle. Hnala mě odněkud sousedovic kočka a já jsem si říkala, že bych na tohle tempo měla chodit i na ty závody. Je úterý, 29. září, kafe už mám v sobě druhé a Bucifal vedle mě mlčky dolívá třetí, takže tušíte, jak tu dnes vypadá studio. A protože jsem nabuzená, hvězdy dneska nebudou žádné hemzení, půjdeme rovnou na věc, znamení jedno za druhým, natvrdo. Beran dneska nemá náladu na kompromisy, takže když vám bude chtít někdo v práci vnutit svůj nápad, klidně mu to vraťte i z úroky. Bík si dnes konečně sedne k té hromadě papírů, co se válí na stole už 3 týdny, a bude z toho mít radost skoro jako z dortu. Blíženci budou dneska přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že je kolega u oběda přestane sledovat, ale to jim nevadí. Rak si dneska vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, a upřímně, ať mu to vyjde líp než mě minule ten guláš. Lev bude celý den zářit, akorát pozor, ať tou energií nezacloní i těm ostatním kolem. Pana si dneska zkontroluje výdaje za celý měsíc a bude nad tím kroutit hlavou, no jo, ty účty za kafe. Váhy budou dneska řešit, kam na víkend, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to nakonec vyřeší někdo jiný za ně. Štír bude mít dneska ostřejší jazyk než obvykle, takže sousedovi, co zase parkuje na jejich místě, klidně řekne, co si myslí. Střelec bude v hlavě někde úplně jinde, možná na dovolené, kterou ještě ani nezačal plánovat. Kozoroh si dneska odškrtne další bod z toho svého nekonečného seznamu úkolů a bude z toho spokojenější než ze všeho ostatního. Vodnář přijde dneska s nápadem, který zní bláznivě, a přesně proto bude fungovat. A ryby budou dneska hlavně poslouchat, co jim ostatní vykládají, a nakonec z toho vytáhnou to nejdůležitější, aniž by to ostatní čekali. A teď jedna rada pro všechny, bez rozdílu znamení, dneska si prostě vemte deštník, i kdyby svítilo slunce, protože podzim si ráda hraje na schovávanou a vy nechcete být ten, co běží domů zmoklý jako myš, to vám říkám z vlastní zkušenosti. Jinak si pamatujte, že tohle celé je hlavně hra, takový večerní, teda dopolední, odpolední, prostě kdykoliv poslechnutý žertík, a jak se vám ten den fakt povede, to je pořád jenom na vás. Hvězdy si tu jen tak povídali se mnou a s Bucifalem, který mezitím dopil to třetí kafe a chystá se na čtvrté. Tak ať se vám ten úterek vyvede přesně, jak potřebujete. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, a ve středu jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdních keců.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne, Parta. Tady Honza, u nás v rádiu to jede a zprávy taky. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, která pomáhala týraným dětem. Při násilnostech hejtských gangů po zásahu se OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle Ukrajiny posílá další vojáky na pomoc Rusku ve válce. Policii v Česku stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s atrapami střelných zbraní, jež jsou od těch pravých na první pohled téměř k nerozeznání. Ačkoliv to samo o sobě není protizákonné, kvůli špatné rozeznatelnosti to může vyvolat ostrý zásah policie, jako se nedávno stalo v Jílovém u Prahy. Podle policie podobných případů v poslední době přibývá. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Centra Locika, které pomáhá dětem zažívajícím násilí v rodině. Informaci zveřejnilo samotné centrum na sociálních sítích. Vinčová stála za vznikem Lociky před více než 10 lety a zasloužila se o to, že se v Česku o násilí páchaném na dětech začalo otevřeněji mluvit. V obci Šimunovice na Liberecku se před komunálními volbami objevila falešná smuteční parte namířená proti místní starostce Leoně Vránové. Text se jejím jménem loučí se seniory, dětmi i nespokojenými občany a zve nesmuteční rozloučení právě v termínu voleb. Starostka celou záležitost oznámila policii. Při další vlně násilí hejtských gangů zemřelo nejméně 11 lidí. Podle agentury Reuters k útokům došlo poté, co síly OSN vytlačily ozbrojené skupiny z jejich pozic v oblasti Artibonite. Haiti už řadu let sužuje kombinace gangového násilí a hluboké politické krize. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Severní Korea chystá vyslání dalších 10 000 vojáků na pomoc Rusku. V řadách ruské armády už podle něj bojuje 8 000 severokorejských vojáků. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. A teď sport. Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022, kenský běžec Filemon Kipremo, dostal 2letý zákaz startu kvůli dopingu. Jednotka pro bezúhonnost atletiky uvedla, že mu při mimosoutěžní kontrole v létě zjistili látku, která může sloužit k maskování jiných zakázaných prostředků. A na závěr něco příjemného. V Dobrkovické jeskyni na Českokrumlovsku se lidé o víkendu vyzkoušeli, jaké to bylo žít v době lovců mamutů. Návštěvníci si pletli tašky z líka, vyráběli pravěké nástroje a učili se rozdělat oheň bez zápalek.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě polojasno a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes dopoledne jezdí. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 17,5 kilometru se před chvílí stala nehoda 3 osobních aut a je uzavřený levý jízdní pruh. Řidiči tam musí počítat se zdržením. Další nehoda komplikuje provoz na D1 i na 191. kilometru směrem na Prahu, tam je na vozovce překážka, projíždějte opatrně. Nehoda se stala také na silnici číslo 6 u Žlutic na Karlovarsku, kde havarovalo osobní auto a vozovka může být částečně neprůjezdná. V Praze se pak před chvílí srazila 2 auta v ulici na Václavce, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce října. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libenského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Hoza vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

tebe a na bílém poštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu, buďte tu se mnou. A tady jsou hlavní titulky. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, jež pomáhala dětem zažívajícím násilí v rodině. Při násilnostech hejtských gangů po zásahu sil OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle ukrajinského prezidenta posílá na pomoc Rusku další vojáky. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s věrně vypadajícími atrapami zbraní. Obci na Liberecku rozvířila komunální kampaň Falešná smuteční parté namířená proti starostce. A ve sportu přišel vítěz pražského půlmaratonu o výsledky kvůli pozitivnímu dopingovému testu.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. Bez počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes dopoledne jezdí. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 17,5 kilometru, se před chvílí stala nehoda 3 osobních aut a je uzavřený levý jízdní pruh. Řidiči tam musí počítat se zdržením. Další nehoda komplikuje provoz na D1 i na 191. kilometru směrem na Prahu, tam je na vozovce překážka, projíždějte opatrně. Nehoda se stala také na silnici číslo 6 u Žlutic na Karlovarsku, kde havarovalo osobní auto a vozovka může být částečně neprůjezdná. V Praze se pak před chvílí srazila dvě auta v ulici na Václavce, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce října. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu. Řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Oza vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

0: Vypne sluníčko, v zápětí se zatáhne a 12 stupňů tě nutí přemýšlet o teplé bundě.
1: Ale dobré dopoledne z Četrádia, máme za 20 minut 10 a já si v klidu užívám horké kafe.
0: Ty jsi dneska podezřele hodný.
1: Mám dobrou náladu. Četl jsem o tom, jak Mostě přesunuli celý gotický kostel po koleji.
0: Cože?
1: Normálně. V 75. roce naložili kostel na nebevzetí Panny Marie na kolejnice a posunuli ho o 800 metrů vedle kvůli těžbě uhlí.
0: To je strašná blbost.
1: Žádná blbost, vlastičko. Váží přes 4000 tun a jelo to rychlostí necelé 3 cm za minutu.
0: Stejně je to ujeté, zbourali kvůli tomu celé staré město.
1: To jo, ale ten technický zázrak jim nikdo neodepře.
0: Ne.
1: Já být tím hlavním inženýrem, tak mi z toho stresu praskne hrnek a moje kára v garáži se zavaří sama od sebe.
0: Ty jsi fakt nepoučitelný, Bucane. V 10 hodin máme na Čet rádiu zprávy a teď to tady pořádně rozbalíme.

je 10 hodin. Vítám vás u dopoledních zpráv Četrádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Pojďme na to nejdůležitější. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, která pomáhala týraným dětem. Při násilnostech haitských gangů po zásahu sil OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle Ukrajiny posílá další vojáky na pomoc Rusku ve válce. Policii v Česku stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s atrapami střelných zbraní, jež jsou od těch pravých na první pohled téměř k nerozeznání. Ačkoliv to samo o sobě není protizákonné, kvůli špatné rozeznatelnosti to může vyvolat ostrý zásah policie, jako se nedávno stalo v Jílovém u Prahy. Podle policie podobných případů v poslední době přibývá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Severní Korea chystá vyslání dalších 10 000 vojáků na pomoc Rusku. V řadách ruské armády už podle něj bojuje 8 000 severokorejských vojáků. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. V obci Šimonovice na Liberecku se před komunálními volbami objevila falešná smuteční parté namířená proti místní starostce Leoně Vránové. Text se jejím jménem loučí se seniory, dětmi i nespokojenými občany a zve na smuteční rozloučení právě v termínu voleb. Starostka celou záležitost oznámila policii. Při další vlně násilí haitských gangů zemřelo nejméně 11 lidí. Podle agentury Reuters k útokům došlo poté, co síly OSN vytlačily ozbrojené skupiny z jejich pozic v oblasti Artibonite. Haiti už řadu let sužuje kombinace gangového násilí a hluboké politické krize. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Centra Locika, které pomáhá dětem zažívajícím násilí v rodině. Informaci zveřejnilo samotné centrum na sociálních sítích. Vinčová stála za vznikem Lociky před více než 10 lety a zasloužila se o to, že se v Česku o násilí páchaném na dětech začalo otevřeněji mluvit. A teď sport. Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022, keňský běžec Filemon Kiplimo, dostal dvouletý zákaz startu kvůli dopingu. Jednotka pro bezúhonnost atletiky uvedla, že mu při mimosoutěžní kontrole v létě zjistili látku, která může sloužit k maskování jiných zakázaných prostředků. A na závěr něco příjemného. V Dobrkovické jeskyni na Českokrumlovsku si lidé o víkendu vyzkoušeli, jaké to bylo žít v době lovců mamutů. Návštěvníci si pletli tašky z líka, vyráběli pravěké nástroje a učili se rozdělat oheň bez zápalek. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, Brně jasno a 15, Ostravě jasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucifal a dopolední provoz na silnicích. Na dálnici D0 na Praze na 26. exitu se stala nehoda, provoz na místě je omezený a nutná je zvýšená opatrnost. Nehoda hlásí i policie na silnici i lomítko 11 u Petroviček na Rychnovsku. Se zraněním se řidiči musí vypořádat po nehodě v Brně v Moravanské ulici. Před chvílí přišla také hlášení o nehodách přímo v Praze, konkrétně na silnici E55 a v ulici Květnového vítězství, i v Brně na silnici číslo 42, všude jde o osobní vozidla a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

hledáš holku, která má něco, co nemá žádná jiná, co ti bere dech, kde si tě zavřou plíce, kdykoliv ji uvidíš, tak si ji váš. Váš si ji.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucifal má pro vás krátký přehled. O čem se dnes mluví? Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vínčová, jež pomáhala dětem zažívajícím násilí v rodině. Při násilnostech haitských gangů po zásahu sil OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle ukrajinského prezidenta posílá na pomoc Rusku další vojáky. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s věrně vypadajícími atrapami zbraní. Obci na Liberecku rozvířila komunální kampaň Falešná smuteční parte namířená proti starostce. A ve sportu přišel vítěz pražského půlmaratonu o výsledky kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě jasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Bucifal a dopolední provoz na silnicích. Na dálnici D0 na Praze na 26. exitu se stala nehoda, provoz na místě je omezený a nutná je zvýšená opatrnost. Nehoda hlásí i policie na silnici i lomítko 11 u Petroviček na Rychnovsku. Se zraněním se řidiči musí vypořádat po nehodě v Brně v Moravanské ulici. Před chvílí přišla také hlášení o nehodách přímo v Praze, konkrétně na silnici E55 a v ulici Květnového vítězství, i v Brně na silnici číslo 42, všude jde o osobní vozidla a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Jak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 11.
1: Váříš se u toho mikrofonu, jako by ti v té tvojí staré káře došel benzín i kafe zároveň.
0: Jenom jsem nevyspalý, no. Zataženo 15 stupňů a venku šedo, z toho by byl mrzutý každý.
1: Tak se koukej probrat, zrovna čtu, že v Jílovém museli policajti řešit chlapíka, co šel po ulici s napodobeninou samopalu.
0: No jo. Lidi už bobnou.
1: Náhodou, prý je takových případů čím dál víc, lidi si koupí plastovou atrapu a vůbec jim nedojde, jak to vypadá z dálky.
0: Když nesu na zahrádku plastovou motiku, tak na mě taky nikdo nevolá zásahovku.
1: Motika fakt není samopal, bucane, na 50 metrů policajt nepozná, jestli je to hračka.
0: To bych neřekl.
1: Fakt, prostě bys dostal pokutu za blbost a mluvil bys jinak.
0: Nezaplatil. Já plastové věci nenosím.
1: Hem.
0: Každopádně já si jdu teď otevřít okno a vyvětrat tenhle studiový vzduch, třeba mě to krapet probudí.
1: Běž vyvětrat. V 11 hodin vám pustíme kompletní zprávy Čet rádia a hned potom provětráme repráky dalším flákem.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a já jsem dneska nabitá jak baterka po nabíječce. Protože jsem běžela ráno rychleji než obvykle. Hnala mě odněkud sousedovic kočka a já jsem si říkala, že bych na tohle tempo měla chodit i na ty závody. Je úterý, 29. září, kafe už mám v sobě druhé a Bucifal vedle mě mlčky dolívá třetí, takže tušíte, jak tu dnes vypadá studio. A protože jsem nabuzená, hvězdy dneska nebudou žádné hemzení, půjdeme rovnou na věc, znamení jedno za druhým, natvrdo. Beran dneska

No jo, ty účty za kafe. Váhy budou dneska řešit, kam na víkend, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to nakonec vyřeší někdo jiný za ně. Štír bude mít dneska ostřejší jazyk než obvykle, takže sousedovi, co zase parkuje na jejich místě, klidně řekne, co si myslí. Střelec bude v hlavě někde úplně jinde, možná na dovolené, kterou ještě ani nezačal plánovat. Kozoroh si dneska odškrtne další bod z toho svého nekonečného seznamu úkolů a bude z toho spokojenější než ze všeho ostatního. Vodnář přijde dneska s nápadem, který zní bláznivě, a přesně proto bude fungovat. A ryby budou dneska hlavně poslouchat, co jim ostatní vykládají, a nakonec z toho vytáhnou to nejdůležitější, aniž by to ostatní čekali. A teď jedna rada pro všechny, bez rozdílu znamení, dneska si prostě vemte deštník, i kdyby svítilo slunce, protože podzim si ráda hraje na schovávanou a vy nechcete být ten, co běží domů zmoklý jako myš, to vám říkám z vlastní zkušenosti. Jinak si pamatujte, že tohle celé je hlavně hra, takový večerní, teda dopolední, odpolední, prostě kdykoliv poslechnutý žertík, a jak se vám ten den fakt povede, to je pořád jenom na vás. Hvězdy si tu jen tak povídali se mnou a s Bucifalem, který mezitím dopil to třetí kafe a chystá se na čtvrté. Tak ať se vám ten úterek vyvede přesně, jak potřebujete. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, a ve středu jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdních keců.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, která pomáhala týraným dětem. Při násilnostech hejtských gangů po zásahu sil OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle Ukrajiny posílá další vojáky na pomoc Rusku ve válce. Při další vlně násilí hejtských gangů zemřelo nejméně 11 lidí. Podle agentury Reuters k útokům došlo poté, co síly OSN vytlačily ozbrojené skupiny z jejich pozic v oblasti Artibonite. Haiti už řadu let sužuje kombinace gangového násilí a hluboké politické krize. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Centra Locika, které pomáhá dětem zažívajícím násilí v rodině. Informaci zveřejnilo samotné centrum na sociálních sítích. Vinčová stála za vznikem Lociky před více než 10 lety a zasloužila se o to, že se v Česku o násilí páchaném na dětech začalo otevřeněji mluvit. Policii v Česku stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s atrapami střelných zbraní, jež jsou od těch pravých na první pohled téměř k nerozeznání. Ačkoliv to samo o sobě není protizákonné, kvůli špatné rozeznatelnosti to může vyvolat ostrý zásah policie, jako se nedávno stalo v Jílovém u Prahy. Podle policie podobných případů v poslední době přibývá. V obci Šimonovice na Liberecku se před komunálními volbami objevila falešná smuteční parte namířená proti místní starostce Leoně Vránové. Text se jejím jménem loučí se seniory, dětmi i nespokojenými občany a zve na smuteční rozloučení právě v termínu voleb. Starostka celou záležitost oznámila policii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Severní Korea chystá vyslání dalších 10 000 vojáků na pomoc Rusku. V řadách ruské armády už podle něj bojuje 8 000 severokorejských vojáků. Ukrajina se ruské invazi brání od února roku 2022. A teď sport. Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022, keňský běžec Filemon Kiplimo, dostal 2letý zákaz startu kvůli dopingu. Jednotka pro bezúhonnost atletiky uvedla, že mu při mimosoutěžní kontrole v létě zjistili látku, která může sloužit k maskování jiných zakázaných prostředků. A na závěr něco příjemného. V Dobrkovické jeskyni na Českokrumlovsku si lidé o víkendu vyzkoušeli, jaké to bylo žít v době lovců mamutů. Návštěvníci si pletli tašky z líka, vyráběli pravěké nástroje a učili se rozdělat oheň bez zápalek. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě jasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, dopolední doprava v kostce. Nehoda hlásí silnice I2 v Pardubicích, ulici Přeloučská, stalo se to před chvílí. Na dálnici D1 došlo k nehodě na 95. kilometru ve směru na Prahu, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na silnici 37 u obce Lukavice na Chrudimsku havarovala 3 vozidla a nehoda může omezovat provoz v celé šířce vozovky. V Praze se aktuálně řeší hned několik nehod, které komplikují průjezd v ulicích nad Primaskou, na Slupy, pod Krejcárkem a Chodkova, řidiči by tam měli projíždět opatrně. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a zdrženími, omezení platí do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Co se děje doma i ve světě? Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vínčová, jež pomáhala dětem zažívajícím násilí v rodině. Při násilnostech haitských gangů po zásahu sil OSN zemřelo hned několik lidí. Severní Korea podle ukrajinského prezidenta posílá na pomoc Rusku další vojáky. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po ulicích procházejí s věrně vypadajícími atrapami zbraní. Obci na Liberecku rozvířila komunální kampaň Falešná smuteční parte namířená proti starostce. A ve sportu přišel vítěz pražského půlmaratonu o výsledky kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě jasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 17. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Bucefal u mikrofonu, dopolední doprava v kostce. Nehoda hlásí silnice I2 v Pardubicích, ulici Přeloučská, stalo se to před chvílí. Na dálnici D1 došlo k nehodě na 95. kilometru ve směru na Prahu, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na silnici 37 u obce Lukavice na Chrudimsku havarovala 3 vozidla a nehoda může omezovat provoz v celé šířce vozovky. V Praze se aktuálně řeší hned několik nehod, které komplikují průjezd v ulicích nad Primaskou, na Slupy, pod Krejcárkem a Chodkova, řidiči by tam měli projíždět opatrně. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a zdrženími, omezení platí do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. S dovolením se loučí Bucefal, šťastnou cestu.

0: Věděl jsi, že 14 nákladních lodí zůstalo nedobrovolně uvězněných na jednom místě 8 let a posádky si tam založily vlastní republiku?
1: To bych neřekl. Ale dobré dopoledne z Čet rádia, je 11.40, venku máme zataženo a 18 stupňů.
0: Pak se to stalo v 60. letech, když zablokovali Suez.
1: 8 let na jedné lodi bez hnutí, to musela být strašná otrava.
0: Vůbec ne, námořníci si založili asociaci, tiskli si vlastní poštovní známky a pořádali fotbalové turnaje.
1: Blbost.
0: Vážně, při olympiádě v Mexiku si udělali vlastní lodní hry a rozdávali medaile.
1: A co tam celé roky jedli, když nikam nejeli?
0: Zásoby jim vozila lodička z břehu, ale stejně to byl neuvěřitelný spolek.
1: No, mně stačí půl hodiny ve frontě na poště a chci vraždit, natož sedět 8 let na palubě.
0: Ty jsi hrozný patron, bucouši. Každopádně já bych k tomu teď pustila nějakou pořádně divokou kytarovou jízdu, ať se to tady trochu rozjede.
1: Ani náhodou, já chci potom všem vyprávění klidný ploužák.
0: Žádný ploužák nebude, 12 hodin zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu pořádný rokový nářez.

Je 12 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucifal. Pojďme na to nejdůležitější. Izrael zabil vrchního velitele Hamásu v Gejz. Na slovenské škole napadl žák spolužáky i učitelky, jedna z žen zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě. Izraelská armáda při náletu na severní část pásma Gazy zabila vrchního velitele ozbrojeného křídla Hamásu i zadní nabíka. Podle izraelského premiéra Netanyahua a ministra obrany Katze byl muž zapojen do plánování útoků a nabírání bojovníků. Hnutí Hamás jeho smrt potvrdilo. Policie stále pátrá po 38-leté Jeně Šereníkové svítku místku, matce dvou dětí, která je nezvěstná od začátku září. Šéf krajské kriminálky uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi možnými verzemi jejího zmizení, včetně podezření na trestný čin. Naběžně pracuje jako asistentka krajského soudu v Ostravě. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové vládě nehrozí vyslovení nedůvěry, o kterém dnes jedná sněmovna. Podle ní půjde spíše o předvolební vystoupení opozice před blížícími se komunálními a senátními volbami. Opozice přitom upozorňuje na kroky kabinetu, které jsou podle ní v rozporu s demokratickými pravidly. Letošní úroda jablek v Česku bude podle odhadů jednou z nejnižších v moderní historii, ovocnáři hlásí zhruba poloviční sklizeň oproti loňsku. Za nízkou produkcí stojí kombinace mrazu, sucha a krupovití. Největší jihočeský pěstitel kvůli tomu očekává ztráty přesahující 20 až 25 milionů korun. Na základní škole nedaleko Čáce na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužáky i učitelky. Jedna z pedagožek zraněním podlehla, další dva lidé jsou zranění. Na místo neštěstí míří ministři školství, vnitra a zdravotnictví. A na závěr něco pro zahradníky i pro milovníky poctivosti. Na Vysočině si lidé mohou dýně koupit přímo z farmářských dvorků bez jakékoliv obsluhy. Zákazníci si tykve sami vyberou a zaplatí do kasičky nebo pomocí QR kódu. Farmáři systém chválí, podle jejich zkušeností lidé platí naprosto poctivě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně jasno a 20, Ostravě jasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Vážná nehoda uzavřela dálnici D11 mezi 39. kilometrem ve směru na Prahu, provoz je odkloněn na exitu 42 Libice, probíhá vyšetřování. Nehodu hlásí i silnice I35 u obce Borušov na Svitavsku, kde je nutný průjezd se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na exitu 23, na výjezdu směr D7, se stala nehoda dvou osobních vozidel. V Trutnově v Novorokytnické ulici havarované vozidlo způsobuje kyvadlový provoz jedním pruhem. V Praze evidujeme hned několik nehod, a to v ulicích Písková, Šnirchova a nad Primaskou, všude jde o srážky osobních vozidel s překážkou na vozovce, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje provoz také ve Zlíně v ulici Vizovická. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku od začátku června probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

Krátké zprávy. Tady Bucifal krátce a jasně to nejdůležitější. Hlavní události v kostce. Izraelská armáda zabila pěst vrchního velitele Hamásu. Na Slovensku žák školy napadl spolužáky i učitelky, jedna z žen zraněním zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě, to by ale podle politoložky neměla padnout. Policie dál pátrá po pohřešované matce z Frýdku místku. Slizeň jablek v Česku je letos jedna z nejnižších v historii. Na Vysočině si lidé kupují dýně přímo z farmářských dvorků bez obsluhy. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, Brně jasno a 21, Ostravě jasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Vážná nehoda uzavřela dálnici D11 mezi 39. kilometrem ve směru na Prahu, provoz je odkloněn na exitu 42 Libice, probíhá vyšetřování. Nehodu hlásí i silnice I35 u obce Borušov na Svitavsku, kde je nutný průjezd se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na exitu 23, na výjezdu směr D7, se stala nehoda dvou osobních vozidel. V Trutnově v Novorokytnické ulici havarované vozidlo způsobuje kyvadlový provoz jedním pruhem. V Praze evidujeme hned několik nehod, a to v ulicích Písková, Šnirchova a nad Primaskou, všude jde o srážky osobních vozidel s překážkou na vozovce, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje provoz také ve Zlíně v ulici Vizovická. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku od začátku června probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.

0: se ta těžká deka na obloze, 22 stupňů a z toho dusna nemůžu ani dýchat.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna a ty vypadáš, že ses v noci potkal s parním válcem, bucouši.
0: Nespál jsem ani 2 hodiny. Ale zrovna dneska slaví narozeniny 2 lidé, co by mě dokázali probrat.
1: Fakt. Kdo?
0: Třeba Lech Vasa. 83 let. Chlap, co byl původně elektrikář v Loděnicích a nakonec pohnul celým světem.
1: Aha, solidarita.
0: No jo. Představ si, že ten chlap klidně přelezl pod Loděnici, aby se dostal ke stávkujícím dělníkům.
1: To Esty neudělal.
0: To ne. A druhá oslavenkyně je americká zpěvačka Halsey. Té je dneska 32.
1: Tu znám.
0: Její pseudonym je vlastně anagram z křestního jména Ashley. A taky je to stanice metra v New Yorku.
1: No vidíš, to je dobrý.
0: Zítra má být zataženo a okolo 20 stupňů, tak si na běhání vezme lehkou větrovku.
1: 13 hodin pustíme zprávy Čet rádia a do té doby pošleme do etéru čerstvý nářez, ať se konečně probereš.

0: Je 13 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. O čem se dnes mluví? Izrael zabil vrchního velitele Hamásu v Gejz. Na slovenské škole napadl žák spolužáky i učitelky, jedna z žen zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě. Letošní úroda jablek v Česku bude podle odhadů jednou z nejnižších v moderní historii, ovocnáři hlásí zhruba poloviční sklizeň oproti loňsku. Za nízkou produkcí stojí kombinace mrazu, sucha a krupobytí. Největší jihočeský pěstitel kvůli tomu očekává ztráty přesahující 20 až 25 milionů korun. Na základní škole nedaleko Čáce na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužáky i učitelky. Jedna z pedagožek zraněním podlehla, další dva lidé jsou zranění. Na místo neštěstí míří ministři školství, vnitra a zdravotnictví. Policie stále pátrá po 38-leté Jeně Šerejníkové svýk místku, matce dvou dětí, která je nezvěstná od začátku září. Šéf krajské kriminálky uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi možnými verzemi jejího zmizení, včetně podezření na trestný čin. Naběžně pracuje jako asistentka krajského soudu v Ostravě. Izraelská armáda při náletu na severní část pásma Gazy zabila vrchního velitele ozbrojeného křídla Hamásu Izzati Nabíka. Podle izraelského premiéra Netanyahua a ministra obrany Katze byl muž zapojen do plánování útoků a nabírání bojovníků. Hnutí Hamás jeho smrt potvrdilo. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové vládě nehrozí vyslovení nedůvěry, o kterém dnes jedná sněmovna. Podle ní půjde spíše o předvolební vystoupení opozice před blížícími se komunálními a senátními volbami. Opozice přitom upozorňuje na kroky kabinetu, které jsou podle ní v rozporu s demokratickými pravidly. A na závěr něco pro zahradníky i pro milovníky poctivosti. Na Vysočině si lidé mohou dýně koupit přímo z farmářských dvorků bez jakékoliv obsluhy. Zákazníci si tykve sami vyberou a zaplatí do kasičky nebo pomocí QR kódu. Farmáři systém chválí, podle jejich zkušeností lidé platí naprosto poctivě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě jasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucifal. Na dálnici D11 ve směru na Prahu je mezi 39. kilometrem uzavírka po vážné nehodě. Probíhá vyšetřování a doprava se odklání přes exit Libice. V Praze v ulici Písková došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený. Na dálnici D0 na exitu 23 ve směru na D7 se také střetla dvě osobní vozidla. V Brně v ulici Tržní vej je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se se zvýšenou opatrností. Na dálnici D6 u 149. kilometru směrem na Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Podobná situace je i na dálnici D11 u 15. kilometru směrem na Jaroměř a na dálnici D35 kolem 146. kilometru směrem na Hradec Králové. Na obou místech kvůli poruše vozidla očekávejte zpomalení provozu. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet rádia.
1: Tohle je Čet rádio.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv ČT Rádia. Ve zprávách dnes. Izraelská armáda zabila v Gaze vrchního velitele Hamásu. Na Slovensku žák školy napadl spolužáky i učitelky, jedna z žen zraněním zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě, to by ale podle politoložky neměla padnout. Policie dál pátrá po pohřešované matce z Frýdku místku. Slizeň jablek v Česku je letos jedna z nejnižších v historii. Na Vysočině si lidé kupují dýně přímo z farmářských dvorků bez obsluhy. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis ČT Rádia, u mikrofonu Bucifal. Na dálnici D11 ve směru na Prahu je mezi 39. kilometrem uzavírka po vážné nehodě. Probíhá vyšetřování a doprava se odklání přes exit Libice. V Praze v ulici Písková došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený. Na dálnici D0 na exitu 23 ve směru na D7 se také střetla dvě osobní vozidla. V Brně v ulici Tržní vej je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D6 u 149. kilometru směrem na Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Podobná situace je i na dálnici D11 u 15. kilometru směrem na Jaroměř a na dálnici D35 kolem 146. kilometru směrem na Hradec Králové. Na obou místech kvůli poruše vozidla očekávejte zpomalení provozu. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z ČT Rádia.

0: Proč je venku jasná obloha a 23 stupňů, když musíme tvrdnout v studiu?
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut jsou dvě a sluníčko ti očividně nedělá dobře.
0: Pucouši, nezdržuj a koukej vyklopit ten tip.
1: Tam pořád chvátáš, musím se nejdřív v klidu napít kafe.
0: Mám skvělý výlet, Pardubice.
1: Tam mají jenom Perník a dostihy, Vlasti.
0: Ale kde pak? Mají tam parádní železniční muzeum v Rosicích.
1: To myslíš to v tom starém nádražním skladišti?
0: Jistě, mají tam historické mašinky, vodárenskou věž i zahradní železnici pro děti.
1: A stará traťovka z 19. století, to bych možná i přežil.
0: Fakt skvělý tip.
1: Stejně tam pojedu jedině starou károu, do vlaku mě neprotlačí.
0: To ne.
1: No jo, na mě s vagony nechoď.
0: Ty jsi nemožný, ve dvě máme zprávy a teď si prosadím rychlý pop.
1: Mně náhodou po mašinkách pouštím tvrdý rok a tečka.

Je 14 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv Čet Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. To byste dnes neměli minout? Izrael zabil vrchního velitele Hamásu v Gaze. Na slovenské škole napadl žák spolužáky i učitelky, jedna z žen zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě. Policie stále pátrá po 38-leté Jeně Šerejníkové svítkomístku, matce dvou dětí, která je nezvěstná od začátku září. Šéf krajské kriminálky uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi možnými verzemi jejího zmizení, včetně podezření na trestný čin. Naběžně pracuje jako asistentka krajského soudu v Ostravě. Na základní škole nedaleko Čáce na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužáky i učitelky. Jedna z pedagožek zraněním podlehla, další dva lidé jsou zraněni. Na místo neštěstí míří ministři školství, vnitra a zdravotnictví. Izraelská armáda při náletu na severní část pásma Gazy zabila vrchního velitele ozbrojeného křídla Hamásu Izadi Navíka. Podle izraelského premiéra Netanyahua a ministra obrany Katze byl muž zapojen do plánování útoků a nabírání bojovníků. Hnutí Hamás jeho smrt potvrdilo. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové vládě nehrozí vyslovení nedůvěry, o kterém dnes jedná sněmovna. Podle ní půjde spíše o předvolební vystoupení opozice před blížícími se komunálními a senátními volbami. Opozice přitom upozorňuje na kroky kabinetu, které jsou podle ní v rozporu s demokratickými pravidly. Letošní úroda jablek v Česku bude podle odhadů jednou z nejnižších v moderní historii, ovocnáři hlásí zhruba poloviční sklizeň oproti loňsku. Za nízkou produkcí stojí kombinace mrazu, sucha a krupobytí. Největší český pěstitel kvůli tomu očekává ztráty přesahující 20 až 25 milionů korun. A na závěr něco pro zahradníky i pro milovníky poctivosti. Na Vysočině si lidé mohou dýně koupit přímo z farmářských dvorků bez jakékoliv obsluhy. Zákazníci si tykve sami vyberou a zaplatí do kasičky nebo pomocí QR kódu. Farmáři systém chválí, podle jejich zkušeností lidé platí naprosto poctivě. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Jet Radio. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, na 39. kilometru, došlo k vážné nehodě, úsek je uzavřený a doprava se odklání sjezdem na Libici. Na dálnici D1 na 23. kilometru po nehodě kamionu s osobním autem probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz běží jen levým pruhem. V Praze na Evropské ulici mezi Špocovou a přední ve směru na Dejvice havarovala tři osobní auta, pravý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D6 u Karlových Varů se před chvílí stala nehoda osobního auta s autobusem, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, platí až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

Krátké zprávy. Ocifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Co se děje doma i ve světě? Izraelská armáda zabila v Gaze vrchního velitele Hamásu. Na Slovensku žák školy napadl spolužáky i učitelky, jedna z žen zraněním zemřela. Sněmovna dnes jedná o nedůvěře vládě, tou by ale podle politoložky neměla padnout. Policie dál pátrá po pohřešované matce z Frýdkomístku. Slizeň jablek v Česku je letos jedna z nejnižších v historii. Na Vysočině si lidé kupují dýně přímo z farmářských dvorků bez obsluhy. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 24 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, na 39. kilometru, došlo k vážné nehodě, úsek je uzavřený a doprava se odklání sjezdem na Libici. Na dálnici D1 na 23. kilometru po nehodě kamionu s osobním autem probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz běží jen levým pruhem. V Praze na Evropské ulici mezi Špocovou a Přední ve směru na Dejvice havarovala 3 osobní auta, pravý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D6 u Karlových Varů se před chvílí stala nehoda osobního auta s autobusem, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, platí až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Venku je 24 stupňů, svítí slunce a já bych nejradši ležel pod stromem na zahradě.
1: Ale dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 3 a ty tady bucouši radši klimbáš u pultu.
0: Neklimbám, prostě jsem nevyspalý.
1: Měl bys radši číst. Dneska totiž začíná 30. ročník týdne knihoven a v Libereckém kraji chystají přednášky i autorská čtení.
0: To bych neřekl, že tam ještě někdo chodí.
1: Náhodou máme jednu z nejhustších sítí v Evropě. V Česku je přes 5100 knihoven a v Libereckém kraji skoro 200.
0: To je podle mě zbytečnost, na co 5000 budov, když si lidi čtou v telefonu.
1: To je blbost. Vůně papírové knížky má svoje kouzlo.
0: Mně stačí staré noviny.
1: Ty si prostě mezout.
0: Knihovně jsem stejně vždycky dostal pokutu, protože jsem zapomněl knížku vrátit včas.
1: Půjčujete si ještě papírové knížky, nebo už čtete jen na displeji? Napište nám, v 15 hodin budou zprávy Čet rádia a teď dáme písničku na probrání.

Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. Hlavní události v kostce. Slovenskou školu zasáhl tragický útok žáka na spolužáky a učitelky. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu. Česko se rozloučilo se zakladatelkou pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Policie stále pátrá po 38-leté Jeně Šerejníkové z Vítku Místku, matce dvou dětí, která je nezvěstná už od začátku září. Vyšetřovatelé uvedli, že žena se před zmizením nacházela v nepříznivém psychickém stavu a sama se snažila vyhledat pomoc, vztahy v rodině přitom podle policie nebyly napjaté. Zemřela Petra Vínčová, zakladatelka Centra Locika, které jako první v Česku pomáhalo dětem, jež se staly obětí násilí v rodině. Kolegové připomínají, že díky ní se u nás začalo o týrání dětí otevřeně mluvit a že dítě nikdy nestavěla mimo pozornost dospělých. Estonské úřady obvinili Rusko ze žhářského útoku na talinskou zbrojní firmu Milrem Robotics, která dodává pozemní drony Ukrajině. Podle Estonska šlo o akci na příkaz ruských tajných služeb, Moskva ale jakoukoliv spojitost s požárem popřela. Na základní škole ve slovenském Staškově napadl žák ostrým předmětem své spolužáky i učitelky. Jedna z pedagožek zraněním podlehla, zranění utrpěla i další učitelka a spolužačka útočníka. Podezřelým je podle prvních informací 13-letý chlapec z 8. ročníku. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci vrací na kurty a na oblíbeném turnaji v Pekingu chce navázat na svou dosavadní neporazitelnost. Po náročném zápase na US Open, kde bojoval s křečemi i zdravotními potížemi, teď hlásí, že se cítí dobře. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii jen 3 dny po prohře s Chorvatskem. Kapitán Ladislav Krejčí říká, že je připraven, konečné rozhodnutí o nasazení ale zůstává na trenérovi. A na závěr dobrá zpráva ze západu Čech. Základní škola v Plasích u Plzně dnes otevřela nově přistavené patro s moderními učebnami, bezbariérovým přístupem i odpočinkovou zónou pro žáky. Ředitelka školy říká, že podmínky pro výuku se tím zásadně zlepšily. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis ČT Rádia. Bucifal. Na dálnici D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala dopravní nehoda, na místě probíhá vyproštění osob, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Prahu došlo k nehodě, provoz je omezený, projíždějte opatrně. V Bruntálu na silnici I11 v Nádražní ulici se před chvílí stala dopravní nehoda. V Brně v ulici Nové Sady došlo k nehodě, na místě je překážka na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě dlouhodobě vznikají kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Ve zprávách dnes. Na Slovensku napadl žák ostrým předmětem spolužáky a učitelky, jedna z nich zemřela. Policie dál pátrá po pohřešované ženě z Frýdku Místku. Česko se rozloučilo se zakladatelkou Centra pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Estonsko obvinilo Rusko ze žářského útoku na zbrojní firmu v Tallinnu. Základní škola v Plasích otevřela nově přistavené patro s moderním zázemím. A ve sportu se Novak Dejokovi vrací na kurty v Pekingu, čeští fotbalisté se utkají s Anglií v Lize národů. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal. Na dálnici D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala dopravní nehoda, na místě probíhá vyproštění osob, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 mezi 31. a 32. kilometrem ve směru na Prahu došlo k nehodě, provoz je omezený, projíždějte opatrně. V Bruntálu na silnici I11 v Nádražní ulici se před chvílí stala dopravní nehoda. V Brně v ulici Nové Sady došlo k nehodě, na místě je překážka na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě dlouhodobě vznikají kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Venku je jasno, 24 stupňů a na sluníčku se nedá vydržet.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4 a v truhlárně bývá ještě větší horko.
0: V jaké dílně zase?
1: O jednom známém vyprávím, co dělal s kamarády v Beskydech u hromady odpadu.
0: A co tam dělali?
1: Koukali na obyčejný odřezek dřeva a řekli si, že z něj vyřežou elegantní pánský motýlek ke košili.
0: Dřevěný motýlek?
1: No jo. Vyladili tvar, ručně ho obrousili, přidali kousek látky a první kousek byl na světě.
0: To je dobrý.
1: Z jednoho nápadu vznikla poctivá dílna, která dneska posílá ručně dělané dřevěné doplňky do celého světa.
0: Nádherná práce ze starých odřezků.
1: No vidíš, já z odřezků na zahradě udělám maximálně tak podpal do kamen.
0: Ty jsi nepoučitelný, bucouši. Máte taky doma nějaký nápaditý řemeslný výrobek ze dřeva? Napište nám.
1: 16 hodin přineseme zprávy Čet rádia a do té doby vám pošleme do uší čerstvý rytmus.

Je 16 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Pojďme na to nejdůležitější. Slovenskou školu zasáhl tragický útok žáka na spolužáky a učitelky. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu. Česko se rozloučilo se zakladatelkou pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Policie stále pátrá po 38-leté Jeně Šereníkové svých místku, matce dvou dětí, která je nezvěstná už od začátku září. Vyšetřovatelé uvedli, že žena se před zmizením nacházela v nepříznivém psychickém stavu a sama se snažila vyhledat pomoc, vztahy v rodině přitom podle policie nebyly napjaté. Na základní škole ve slovenském Staškově napadl žák ostrým předmětem své spolužáky i učitelky.

Jedna z pedagožek zraněním podlehla, zranění utrpěla i další učitelka a spolužačka útočníka. Podezřelým je podle prvních informací 13-letý chlapec z 8. ročníku. Zemřela Petra Vinčová, zakladatelka Centra Locika, které jako první v Česku pomáhalo dětem, jež se staly obětí násilí v rodině. Kolegové připomínají, že díky ní se u nás začalo o týrání dětí otevřeně mluvit a že dítě nikdy nestavěla mimo pozornost dospělých. Estonské úřady obvinily Rusko ze žářského útoku na talinskou zbrojní firmu Milrem Robotics, která dodává pozemní drony Ukrajině. Podle Estonska šlo o akci na příkaz ruských tajných služeb, Moskva ale jakoukoliv spojitost s požárem popřela. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci vrací na kurty a na oblíbeném turnaji v Pekingu chce navázat na svou dosavadní neporazitelnost. Po náročném zápase na US Open, kde bojoval s křečemi i zdravotními potížemi, teď hlásí, že se cítí dobře. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii jen 3 dny po prohře s Chorvatskem. Kapitán Ladislav Krejčí říká, že je připraven, konečné rozhodnutí o nasazení ale zůstává na trenérovi. A na závěr dobrá zpráva ze západu Čech. Základní škola v Plasích u Plzně dnes otevřela nově přistavené patro s moderními učebnami, bezbariérovým přístupem i odpočinkovou zónou pro žáky. Ředitelka školy říká, že podmínky pro výuku se tím zásadně zlepšily. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Praha aktuálně hlásí hned několik nehod. Na jižní spojce došlo k nehodě nákladního a osobního auta, provoz je omezený, nehoda se stala před hodinou. V ulici spojovací se před hodinou srazila 2 osobní auta, vozovka je částečně omezená. V ulici Sulická havarovalo osobní auto, průjezd je nutný se zvýšenou opatrností. Nehoda je nahlášena i na Novovysočanské, kde se srazilo nákladní auto s dodávkou, zdržení trvá už déle než hodinu a půl. Brně komplikuje provoz nehoda v Palackého třídě, kde se střetl autobus s osobním autem, stalo se to před chvílí. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě je nutné počítat s koloně a řidiči by měli jet opatrně kolem exitu na Brno centrum. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, omezení trvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

Krátké zprávy. Tady Bucipal krátce a jasně to nejdůležitější. Co byste dnes neměli minout? Na Slovensku napadl žák ostrým předmětem spolužáky a učitelky, jedna z nich zemřela. Policie dál pátrá po pohřešované ženě z vlídku místku. Česko se rozloučilo se zakladatelkou Centra pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Estonsko obvinilo Rusko ze žářského útoku na zbrojní firmu v Tallinnu. Základní škola v Plasích otevřela nově přistavené patro s moderním zázemím. A ve sportu se Novak Djokovic vrací na kurty v Pekingu, čeští fotbalisté se utkají s Anglií v Lize národů. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, Brně jasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Praha aktuálně hlásí hned několik nehod. Na jižní spojce došlo k nehodě nákladního a osobního auta, provoz je omezený, nehoda se stala před hodinou. V ulici spojovací se před hodinou srazila dvě osobní auta, vozovka je částečně omezená. V ulici Sulická havarovalo osobní auto, průjezd je nutný se zvýšenou opatrností. Nehoda je nahlášena i na Novovysočanské, kde se srazilo nákladní auto s dodávkou, zdržení trvá už déle než hodinu a půl. V Brně komplikuje provoz nehoda v Palackého třídě, kde se střetl autobus s osobním autem, stalo se to před chvílí. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě je nutné počítat s koloně a řidiči by měli jet opatrně kolem exitu na Brno centrum. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, omezení trvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Venku je 24 stupňů a na městě oblohy pálí slunce přes okno tak, že se mi vaří kafe v hrnku.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 5 a ty z toho sluníčka zase děláš drama, bucouši.
0: Žádné drama, jenom věcně konstatuju fakta, vlasti.
1: Co tam máš dál?
0: Víš, co udělal jeden chlap v Mexiku, když mu otec vetl do tváře, že z něj nic nebude a že v životě nepostaví ani dům z kachliček?
1: Určitě šel trucovat do hospody.
0: Když je naštval se, zabral a postavil rovnou palác celý obložený modrobílými kachličkami Talavera od přízemí až po střechu.
1: Fakt.
0: No jo. Týká se mu dům kachliček a stojí přímo v centru města.
1: To byl ale hrozitánský ješitný trouba, stavět obří barák jenom proto, aby natřel tátovi nos.
0: To nebyla ješitnost, to byla zdravá chlapská hrdost a správná motivace.
1: Ale houby, bucane. Byla to obyčejná furianská pomsta a ten dům zvenku musí vypadat jako koupelna z 90.
0: Vypadá nádherně, ty vůbec nemáš cit pro architekturu.
1: Mám lepší vkus než tvůj marnotratný Mexičan. Ale jo. A nedohaduj se se mnou, v 17 hodin máme na Čet rádiu zprávy, tak radši pusť nějakou poctivou muziku.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. O čem se dnes mluví? Slovenskou školu zasáhl tragický útok žáka na spolužáky a učitelky. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu. Česko se rozloučilo se zakladatelkou pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Na základní škole ve slovenském Staškově napadl žák ostrým předmětem své spolužáky i učitelky. Jedna z pedagožek zraněním podlehla, zranění utrpěla i další učitelka a spolužačka útočníka. Podezřelým je podle prvních informací 13-letý chlapec z 8. ročníku. Zemřela Petra Vínčová, zakladatelka centra Locika, které jako první v Česku pomáhalo dětem, jež se staly obětí násilí v rodině. Kolegové připomínají, že díky ní se u nás začalo o týrání dětí otevřeně mluvit a že dítě nikdy nestavěla mimo pozornost dospělých. Policie stále pátrá po 38-leté Janě Šerjeníkové z Hlídku Místku, matce dvou dětí, která je nezvěstná už od začátku září. Vyšetřovatelé uvedli, že žena se před zmizením nacházela v nepříznivém psychickém stavu a sama se snažila vyhledat pomoc, vztahy v rodině přitom podle policie nebyly napjaté. Estonské úřady obvinili Rusko ze žhářského útoku na talinskou zbrojní firmu Milrem Robotics, která dodává pozemní drony Ukrajině. Podle Estonska šlo o akci na příkaz ruských tajných služeb, Moskva ale jakoukoliv spojitost s požárem popřela. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci vrací na kurty a na oblíbeném turnaji v Pekingu chce navázat na svou dosavadní neporazitelnost. Po náročném zápase na US Open, kde bojoval s křečemi i zdravotními potížemi, teď hlásí, že se cítí dobře. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů proti Anglii jen 3 dny po prohře s Chorvatskem. Kapitán Ladislav Krejčí říká, že je připraven, konečné rozhodnutí o nasazení ale zůstává na trenérovi. A na závěr dobrá zpráva ze západu Čech. Základní škola v Plasích u Plzně dnes otevřela

nově přistavené patro s moderními učebnami, bezbariérovým přístupem i odpočinkovou zónou pro žáky. Ředitelka školy říká, že podmínky pro výuku se tím zásadně zlepšily. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, Brně jasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČT Rádia s Bucifalem. Na dálnici D5 na 49. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Úsek je zcela uzavřený, probíhají záchranné práce a tvoří se kolony, doporučuje se sjet na exitu Mýtov. Na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru na Ostravu havarovala dvě osobní vozidla. Uzavřený je levý pruh, provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D2 na 7. kilometru ve směru na Brno je po nehodě s únikem paliva uzavřený pravý pruh, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 69 v obci Lutonina na Zlínsku hoří vozidlo, komunikace je kvůli zásahu hasičů dočasně uzavřená. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloněmi až do konce října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Na Slovensku napadl žák ostrým předmětem spolužáky a učitelky, jedna z nich zemřela. Policie dál pátrá po pohřešované ženě s hlídkou místku. Česko se rozloučilo se zakladatelkou Centra pomoci týraným dětem Petrou Vínčovou. Estonsko obvinilo Rusko ze žářského útoku na zbrojní firmu v Tallinnu. Základní škola v Plasích otevřela nově přistavené patro s moderním zázemím. A ve sportu se Novak Dejokovi vrací na kurty v Pekingu, čeští fotbalisté se utkají s Anglií v Lize národů. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, Brně jasno a 22, Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v pondělí zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČT Rádia s Bucifalem. Na dálnici D5 na 49. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Úsek je zcela uzavřený, probíhají záchranné práce a tvoří se kolony. Doporučuje se sjet na exitu Mýto. Na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru na Ostravu havarovala dvě osobní vozidla. Uzavřený je levý pruh, provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D2 na 7. kilometru ve směru na Brno je po nehodě s únikem paliva uzavřený pravý pruh, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 69 v obci Lutonina na Zlínsku hoří vozidlo, komunikace je kvůli zásahu hasičů dočasně uzavřená. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloněmi až do konce října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 6 a u stolu sedí Bucipal s Vlastou.
1: Venku je stále jasno a 23 stupňů, ale ty ses zase ponořil do starých knížek.
0: Mám skvělý tip na večer, napínavý román i film Den šakala od Frederica Forsyta.
1: To už je hodně staré.
0: No a co? Nájemný vrah chystá atentát na francouzského prezidenta a policie vůbec netuší, s kým má čest.
1: Nudný chlap s puškou.
0: To bych neřekl, žádné nesmyslné výbuchy, jen chladná logika a dokonalá příprava z obou stran.
1: Fakt.
0: No jo. Víš, jak to dopadne a stejně ani nedýcháš, jak se ta smyčka pomalu utahuje.
1: Možná to zkusím.
0: Tak vidíš, Vlasti.
1: 18 hodin budou zprávy Čet rádia a teď hraje muzika.

devět a přitom 95. Ten má tím září, ty ale klidně odzýváš. Snad všechno.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Čet rádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. A tady jsou hlavní titulky. Škola v Újezdu nad Lesy se po vlně salmonelózy vrací k výuce, sněmovna jedná o dalším hlasování o nedůvěře vládě a premiér s prezidentem probírali možnou reakci na ruský útok na Pobaltí. V pražském Újezdu nad Lesy se ve středu vrací žáci základní školy zpět do lavic po týdnu, kdy se mezi nimi kvůli prošlým vejcím ve školní jídelně rozšířila salmonelóza. Rodiče mluví o velkém zklamání a ztrátě důvěry ve školu, vedení instituce i městská část celou situaci v úterý probírali s hygienickou stanicí. Premiér Andrej Babiš se v úterý po uložení korunovačních klenotů sešel s prezidentem Petrem Pavlem a probírali mimo jiné možnou reakci Česka na případný ruský útok na některou z pobaltských zemí. Babiš uvedl, že by byla země v takovém případě připravena jednat aktivně, schůzku následně potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Poslanecká sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém pokusu opozice vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru, a to jen krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice využila úvodní den k obhajobě své dosavadní práce, opozice by se ke slovu měla dostat patrně až ve středu. Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Xi Jinpingem ve Washingtonu přineslo dohodu o snížení vzájemných cel a symbolický dar dvou pand pro Ameriku. Podle expertky na mezinárodní vztahy se ale celý summit nesl v duchu čínského stylu diplomacie a obě velmoci se nadále drží v opatrném šachu. Obuvnická firma Baťa příští rok definitivně uzavře svou poslední továrnu ve střední Evropě, závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, kde se boty vyrábí už od roku 1970. Firma rozhodnutí zdůvodňuje nerentabilitou provozu, o práci přijdou desítky zaměstnanců, značka ale v Česku zůstane díky své obchodní síti. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci od překvapivé porážky na US Open vrací na kurty, tentokrát na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Po fyzicky náročném zápase v New Yorku, kdy bojoval s křečemi i nevolností, teď Djokovic hlásí, že se cítí dobře a chce na turnaji navázat na svou dosavadní neporazitelnost. A na závěr něco pro milovníky ovoce, britská firma vyvinula speciální odrůdu banánů, které po nakrájení dlouho nezhnědnou. Vědci slibují, že díky tomu skončí v koši mnohem méně ovoce a klesnou i emise spojené s plýtváním potravinami.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 23 stupňů,

0: Brně 22 a v Ostravě 20. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
1: Dopravní servis.
0: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Vlasty. Na silnici Ilomítko 46 u obce Lipina na Olomoucku došlo před chvílí k dopravní nehodě, hasiči na místě vyprošťují zraněné osoby, počítejte s výrazným zdržením. Na silnici 9 u Jestřebí na Česká Lípě se stále vyšetřuje nehoda, provoz jede kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, mezi 17. a 16. kilometrem, brzdí provoz překážka po nehodě dvou osobních vozů. V Praze na Novodvorské ulici došlo před chvílí k nehodě tří osobních aut, projíždějte opatrně. Dlouhodobě pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, v místě se stále tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Vlasta vám přeje, ať vás dnes večer nic nezdrží.

0: Příběh dne.
1: Bylo mu 14 let, když mu v Sydney operovali plíce a museli mu dát velké množství transfuzí cizí krve. Chlapec se tehdy rozhodl, že jakmile bude moct, začne krev sám darovat, aby splatil svůj dluh světu. Jmenoval se James Harrison a netušil, že jeho krev skrývá něco naprosto výjimečného. Lékaři totiž zjistili, že má ve svém krevním séru vzácnou protilátku, která dokáže zabránit takzvané RH nemoci novorozenců, stavu, při němž imunitní systém matky napadá krvinky vlastního dítěte. Tato nemoc dříve zabíjela nebo těžce poškozovala tisíce miminek po celém světě. James se stal jedním z mála dárců, jejichž plazma se používala k výrobě injekce zvané Anti-D, která těhotným ženám s touto komplikací pomáhá donosit zdravé dítě. Rozhodl se darovat krev pravidelně, každé 2 týdny, po dobu bezmála 60 let. Nikdy se přitom nedíval na jehlu, protože jehel se celý život bál, ale tomu nikdy nezabránilo přijít znovu. Do svého 80. roku, kdy už mu to věk nedovoloval, daroval krev přes 1100krát. Lékaři odhadují, že díky jeho protilátkám se v Austrálii narodilo zdravých přes 2 miliony dětí, mezi nimi i jeho vlastní vnučka. Novináři mu začali říkat muž se zlatou paží a on sám na to vždy skromně odpovídal, že to není žádné hrdinství, jen obyčejné dárcovství krve. Jeho příběh nám připomíná, že i ta nejmenší a nejtišší gesta, opakovaná trpělivě rok za rokem, dokážou změnit životy statisíců lidí, které nikdy nepoznáme.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. O čem se dnes mluví? Kola v újezdu nad lesy se po propuknutí salmonelózy vrací k výuce. Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě těsně před volbami. Babiš s Pavlem řešili možnou reakci na ruský útok na pobaltské státy. Summit Trumpa a Xi Jinpinga přinesl dohodu o clech i darpant pro Ameriku. Obuvnická firma Baťa uzavře svou poslední továrnu ve střední Evropě. A na závěr sport Novak Djokovic se vrací na kurty na turnaji v Pekingu.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme jasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 19. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Vlasty. Na silnici Ilomítko 46 u obce Lipina na Olomoucku došlo před chvílí k dopravní nehodě, hasiči na místě vyprošťují zraněné osoby, počítejte s výrazným zdržením. Na silnici 9 u Jestřebí na Česká Lípě se stále vyšetřuje nehoda, provoz jede kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D11 ve směru na Prahu, mezi 17. a 16. kilometrem, brzdí provoz překážka po nehodě dvou osobních vozů. V Praze na Novodvorské ulici došlo před chvílí k nehodě tří osobních aut, projíždějte opatrně. Dlouhodobě pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, v místě se stále tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Vlasta vám přeje, ať vás dnes večer nic nezdrží.

0: Tito.
1: Dobrý podvečer z Čet rádia, za 20 minut 7 vám z křesla mávají Bucipal a Vlasta.
2: Venku je jasno, 22 stupňů a ty se tady usmíváš do horkého hrnku.
1: Čerstvá káva dělá divy, Vlasti, a zrovna jsem myslel na zpěváka jménem Kanaan.
2: Toho ze Somálska.
1: No jo, jeho. V roce 2009 vydal písničku Wave in Flight.
2: Fakt.
1: Původně to byla dost temná skladba o válce v Mogadišu a o útěku z domova.
2: To tak nevypadá.
1: No vidíš. Jenže v roce 2010 si té melodie všimla známá nápojová firma pro šampionát v Jihoafrické republice.
2: Chtěli hit.
1: To jo. Poprosili ho, aby přepsal text, vyhodil drsné vzpomínky na střelbu a udělal z toho hymnu radosti.
2: A on na to přistoupil.
1: Přistoupil. Přidal tam bubny, optimistická slova a nakonec z toho byl celosvětový hit číslo 1.
2: Zvláštní proměna.
1: Každopádně já si jdu vymít hrnek od kafe, dokud mám ještě trochu té světové energie.
2: Tak běž. V 19 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď je čas na pořádnou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Krásný večer. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Škola v Újezdu nad Lesy se po vlně salmonelózy vrací k výuce, sněmovna jedná o dalším hlasování o nedůvěře vládě a premiér s prezidentem probírali možnou reakci na ruský útok na Pobaltí. Obuvnická firma Baťa příští rok definitivně uzavře svou poslední továrnu ve střední Evropě, závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, kde se boty vyrábí už od roku 1970. Firma rozhodnutí zdůvodňuje nerentabilitou provozu, o práci přijdou desítky zaměstnanců, značka ale v Česku zůstane díky své obchodní síti. Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Xi Jinpingem ve Washingtonu přineslo dohodu o snížení vzájemných cel a symbolický dar dvou pand pro Ameriku. Podle expertky na mezinárodní vztahy se ale celý summit nesl v duchu čínského stylu diplomacie a obě velmoci se nadále drží v opatrném šachu. Poslanecká sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém pokusu opozice vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru, a to jen krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice využila úvodní den k obhajobě své dosavadní práce, opozice by se ke slovu měla dostat patrně až ve středu. Premiér Andrej Babiš se v úterý po uložení korunovačních klenotů sešel s prezidentem Petrem Pavlem a probírali mimo jiné možnou reakci Česka na případný ruský útok na některou z pobaltských zemí. Babiš uvedl, že by byla země v takovém případě připravena jednat aktivně, schůzku následně potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. V pražském Újezdu nad Lesy se ve středu vrací žáci základní školy zpět do lavic po týdnu, kdy se mezi nimi kvůli prošlým vejcím ve školní jídelně rozšířila salmonelóza. Rodiče mluví o velkém zklamání a ztrátě důvěry ve školu, vedení instituce i městská část celou situaci v úterý probírali s hygienickou stanicí. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci od překvapivé porážky na US Open vrací na kurty, tentokrát na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Po fyzicky náročném zápase v New Yorku, kdy bojoval s křečemi i nevolností, teď Djokovic hlásí, že se cítí dobře a chce na turnaji navázat na svou dosavadní neporazitelnost. A na závěr něco pro milovníky ovoce, britská firma vyvinula speciální odrůdu banánů, které po nakrájení dlouho nezhnědnou. Vědci slibují, že díky tomu skončí v koši mnohem méně ovoce a klesnou i emise spojené s plýtváním potravinami.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Večerní dopravní servis Čet

Rádia s Vlastou. Na Vítězném náměstí v Praze se před chvílí srazila dvě osobní auta u Svatovícké, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V Brně na Vídeňské ulici došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel, překážka může blokovat celou vozovku, na místě je nutná zvýšená opatrnost. Na Novodvorské v Praze ve směru na jižní spojku se před hodinou srazila tři osobní auta před obchodním centrem Plaza. Na Spořilovské v Praze havarovalo nákladní auto s osobním vozem, provoz je tam omezený. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, u exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pojďme na rychlý přehled. Ve zprávách dnes. Kola v újezdu nad lesy se po propuknutí salmonelózy vrací k výuce. Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě těsně před volbami. Babiš s Pavlem řešili možnou reakci na ruský útok na pobaltské státy. Summit Trumpa a Xi Jinpinga přinesl dohodu o clech i darpant pro Ameriku. Obuvnická firma Baťa uzavře svou poslední továrnu ve střední Evropě. A na závěr sport Novak Djokovic se vrací na kurty na turnaji v Pekingu.
0: Počasí.
1: Teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Večerní dopravní servis Čet Rádia s Vlastou. Na Vítězném náměstí v Praze se před chvílí srazila dvě osobní auta u Svatovícké, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V Brně na Vídeňské ulici došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel, překážka může blokovat celou vozovku, na místě je nutná zvýšená opatrnost. Na Novodvorské v Praze ve směru na jižní spojku se před hodinou srazila tři osobní auta před obchodním centrem Plaza. Na Spořilovské v Praze havarovalo nákladní auto s osobním vozem, provoz je tam omezený. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, u exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Vlasta.

0: Víš o tom, že se na olympiádě dávala zlatá medaile i za básničku?
1: No jo. Ale nejdřív dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8 a venku je pořád jasno a 21 stupňů.
0: Fakt.
1: Fakt. Mezi rokem 1912 a 1948 byly umělecké soutěže normální součástí olympijských her.
0: To si děláš srandu.
1: Vůbec ne. Soutěžilo se v architektuře, literatuře, hudbě, malířství a sochařství. Dokonce zakladatel moderních her Pierre de Coubertin vyhrál v roce 1912 zlato za poezii pod pseudonymem.
0: On sám sobě přiklepl medaily.
1: Poslal svou ódu na sport pod německým jménem a porota vůbec netušila, od koho ta báseň je.
0: To je dobrý.
1: Zrušili to až časem z jednoho prostého důvodu. Většina umělců byli profesionálové, což v té době olympijská pravidla zakazovala.
0: Koda, medaily za špatné vaření bych brala hned. Bucouši, já si jdu radši schladit obličej a dopsat pár poznámek.
1: Běž. Ve 20 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď roztočíme skvělou muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Kola v újezdu nad lesy se po vlně salmonelózy vrací k výuce, sněmovna jedná o dalším hlasování o nedůvěře vládě a premiér s prezidentem probírali možnou reakci na ruský útok na Pobaltí. Premiér Andrej Babiš se v úterý po uložení korunovačních klenotů sešel s prezidentem Petrem Pavlem a probírali mimo jiné možnou reakci Česka na případný ruský útok na některou z pobaltských zemí. Babiš uvedl, že by byla země v takovém případě připravena jednat aktivně, schůzku následně potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Xi Jinpingem ve Washingtonu přineslo dohodu o snížení vzájemných cel a symbolický dar dvou pand pro Ameriku. Podle expertky na mezinárodní vztahy se ale celý summit nesl v duchu čínského stylu diplomacie a obě velmoci se nadále drží v opatrném šachu. V pražském újezdu nad lesy se ve středu vrací žáci základní školy zpět do lavic po týdnu, kdy se mezi nimi kvůli prošlým vejcím ve školní jídelně rozšířila salmonelóza. Rodiče mluví o velkém zklamání a ztrátě důvěry ve školu, vedení instituce i městská část celou situaci v úterý probírali s hygienickou stanicí. Poslanecká sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém pokusu opozice vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru, a to jen krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice využila úvodní den k obhajobě své dosavadní práce, opozice by se ke slovu měla dostat patrně až ve středu. Obuvnická firma Baťa příští rok definitivně uzavře svou poslední továrnu ve střední Evropě, závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, kde se boty vyrábí už od roku 1970. Firma rozhodnutí zdůvodňuje nerentabilitou provozu, o práci přijdou desítky zaměstnanců, značka ale v Česku zůstane díky své obchodní síti. A teď sport. Srbský tenista Novak Djokovic se po měsíci od překvapivé porážky na US Open vrací na kurty, tentokrát na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Po fyzicky náročném zápase v New Yorku, kdy bojoval s křečemi i nevolností, teď Djokovic hlásí, že se cítí dobře a chce na turnaji navázat na svou dosavadní neporazitelnost. A na závěr něco pro milovníky ovoce, britská firma vyvinula speciální odrůdu banánů, které po nakrájení dlouho nezhnědnou. Vědci slibují, že díky tomu skončí v koši mnohem méně ovoce a klesnou i emise spojené s plýtváním potravinami.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

Kulturní tip na večer. Dnešní Kulcingro, pardon, kulturní tip míří do mohavého Londýna k jednomu z nejchytřejších detektivů všech dob. Doporučuji seriál Sherlock, moderní britské zpracování klasických Conana Doyleových příběhů, kde exceluje Benedict Cumberbatch jako geniální a nesnesitelně arrogantní Sherlock Holmes po boku Martina Freemana v roli doktora Watsona. Sledujeme, jak dvojice řeší záhadné případy na Baker Street a v ulicích současného Londýna, přičemž scénář si hraje s dedukcí, humorem i překvapivými zvraty. Tvůrci dokázali klasiku oživit svižným tempem, chytrými dialogy a vizuálně nápaditým znázorněním Holmesova myšlení přímo na obrazovce. Líbit se bude všem, kdo mají rádi detektivky, britský humor s trochou černé ironie a herecké výkony, které nikdy nesklouznou do karikatury. Je to skvělá volba pro večer, kdy chcete napětí i intelektuální zábavu zároveň. Přeji vám všem krásný a inspirativní kulturní večer s Čet rádiem.

0: počasí.
1: Příjemný večer s Četrádiem. Tady Vlasta, počasí je připravené. Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: raketový nálet zasáhl školu v ukrajinských Sumách. Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě stíhá 13-letého chlapce za útok nožem na základní škole ve Staškově, a to rovnou pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Při incidentu zemřela jedna z učitelek a školačka, kterou chlapec napadl, zůstává v kritickém stavu. Motiv útoku policie zatím nezveřejnila, přitom škola už dříve upozorňovala na problémy v jedné z tříd, kterými se zabývali psychologové. Ruské letectvo dnes odpoledne shodilo čtvrtunovou bombu na budovu školy v severoukrajinských Sumách. Uvnitř byli v tu chvíli žáci 1. až 4. ročníku, učitelé je ale stihli včas odvést do krytu a nikomu z dětí se nic nestalo. Jinde ve městě si ale útok vyžádal 2 mrtvé a dalších 6 lidí zranil. Premiér Andrej Babiš dnes večer v zahradě Strakovy akademie přivítal italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Po jednání, které trvalo zhruba půl hodiny, oba lídři vystoupí se společným prohlášením pro novináře. Řeč má přijít na konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího víceletého rozpočtu i otázky bezpečnosti, debatovat by měli i při večeři v Kramářově vile. Žáci základní školy v pražském Újezdě nad Lesy se od středy vrátí do lavic poté, co se minulý týden ve školní jídelně rozšířila salmonelóza ze zkažených vajec. Vedení školy dnes o situaci jednalo s hygienickou stanicí a zástupci městské části. Rodiče podle svých slov zažili velké zklamání a přišli o důvěru v to, jak jídelna funguje. Slovenský parlament dnes vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala kromě opozice i vládní Slovenská národní strana, která to prosazovala už od jara. Premiér Robert Fico kvůli tomuto sporu dříve připustil, že by mohl ohrozit těsnou vládní většinu a vyústit až v předčasné volby. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer na pražské Slavii nastoupí v Lize národů proti Anglii, tedy proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa, jen pár dní po sobotní prohře s Chorvatskem pod novým koučem Santim Deniou. V noci pak odstartuje i nová sezona hokejové NHL, ve které bude podle bývalého reprezentanta Václava Nedorosta zaslouženě nejlépe placeným Čechem v historii soutěže útočník Martin Nečas. A na závěr dobrá zpráva ze Zlína, tamní krajská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty u lůžka nebo třeba přiváděli psy na kanisterapii. V dobrovolnickém centru teď pomáhá 26 lidí, 8 z nich pracuje právě se psy, a nemocnice ráda přivítá další posily i firmy ochotné zapojit se do firemního dobrovolnictví.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

0: Pranostika.
1: Zítra, ve středu 30. září, slaví svátek svatý Jeroným a k tomuto dni se váže stará pranostika, která praví, že svatý Jeroným tuhou zimu věští, tedy že jeho svátek bývá jakýmsi předvěstem toho, jak přísná bude nadcházející zima. Zítřejší obloha ale žádnou tuhou zimu nenaznačuje. Bude zatažená, teploty se budou pohybovat od 10 do 24 stupňů a srážky se nečekají, takže spíš mírný a suchý podzimní den než mrazivá předzvěst. Když se tak dívám na tu příjemnou dvacítku ve dne, řekla bych, že si zima na svůj nástup ještě chvíli počká, ať si staří moudří říkají, co chtějí. Tak si dnešní večer užijte v klidu a pohodě, ať vám dobře padne poslední den tohoto zářijového měsíce. Přeji vám krásný zbytek večera a klidné usínání. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Vlasta má pro vás předpověď na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

je 22 hodin. Pozdní večer u Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal, zprávy začínají. To byste dnes neměli minout. Premiér Babiš dnes hostí italskou premiérku Meloniovou, slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí a ruský

útok vyžádal 2 mrtvé a dalších 6 lidí zranil. Slovenský parlament dnes vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala kromě opozice i vládní Slovenská národní strana, která to prosazovala už od jara. Premiér Robert Fico kvůli tomuto sporu dříve připustil, že by mohl ohrozit těsnou vládní většinu a vyústit až předčasné volby. Žáci základní školy v pražském Újezdě nad Lesy se od středy vrátí do lavic poté, co se minulý týden ve školní jídelně rozšířila salmonelóza ze zkažených vajec. Vedení školy dnes o situaci jednalo s hygienickou stanicí a zástupci městské části. Rodiče podle svých slov zažili velké zklamání a přišli o důvěru v to, jak jídelna funguje. Premiér Andrej Babiš dnes večer v zahradě Strakovy akademie přivítal italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Po jednání, které trvalo zhruba půl hodiny, oba lídři vystoupí se společným prohlášením pro novináře. Než má přijít na konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího víceletého rozpočtu i otázky bezpečnosti, debatovat by měli i při večeři v Kramářově vile. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer na pražské Slávii nastoupí v Lize národů proti Anglii, tedy proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa, jen pár dní po sobotní prohře s Chorvatskem pod novým koučem Santim Deniou. V noci pak odstartuje i nová sezona hokejové NHL, ve které bude podle bývalého reprezentanta Václava Nedorosta zaslouženě nejlépe placeným Čechem v historii soutěže útočník Martin Nečas. A na závěr dobrá zpráva ze Zlína, tamní krajská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty u lůžka nebo třeba přiváděli psy na kanisterapii. V dobrovolnickém centru teď pomáhá 26 lidí, 8 z nich pracuje právě se psy a nemocnice ráda přivítá další posily i firmy ochotné zapojit se do firemního dobrovolnictví. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet Rádio hraje dál.

počasí. Pozdní počasí u Čet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude do rána. Aktuálně máme jasno v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucifal.

Je 23 hodin. Dobrý večer. Debucifál pro noční ptáky i pro ty, kdo jen nemohou usnout, zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Premiér Babiš dnes hostí italskou premiérku Meloniovou, slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí a ruský nálet zasáhl školu v ukrajinských Sumách. Ruské letectvo dnes odpoledne shodilo čtvrtou novou bombu na budovu školy v severoukrajinských Sumách. Uvnitř byli v tu chvíli žáci prvního až čtvrtého ročníku, učitelé je ale stihli včas odvést do krytu a nikomu z dětí se nic nestalo. Jinde ve městě si ale útok vyžádal 2 mrtvé a dalších 6 lidí zranil. Premiér Andrej Babiš dnes večer v zahradě Strakovy akademie přivítal italskou premiérku Georgiu Meloniovou. Po jednání, které trvalo zhruba půl hodiny, oba lídři vystoupí se společným prohlášením pro novináře. Než má přijít na konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího víceletého rozpočtu i otázky bezpečnosti, debatovat by měli i při večeři v Kramářově vile.

Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě stíhá 13-letého chlapce za útok nožem na základní škole ve Staškově, a to rovnou pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Při incidentu zemřela jedna z učitelek a školačka, kterou chlapec napadl, zůstává v kritickém stavu. Motiv útoku policie zatím nezveřejnila, přitom škola už dříve upozorňovala na problémy v jedné z tříd, kterými se zabývali psychologové. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer na pražské Slávii nastoupí v Lize národů proti Anglii, tedy proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa, jen pár dní po sobotní prohře s Chorvatskem pod novým koučem Santim Deniou. V noci pak odstartuje i nová sezona hokejové NHL, ve které bude podle bývalého reprezentanta Václava Nedorosta zaslouženě nejlépe placeným Čechem v historii soutěže útočník Martin Nečas. A na závěr dobrá zpráva ze Zlína, tamní krajská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty u lůžka nebo třeba přiváděli psy na kanisterapii. V dobrovolnickém centru teď pomáhá 26 lidí, 8 z nich pracuje právě se psy a nemocnice ráda přivítá další posily i firmy ochotné zapojit se do firemního dobrovolnictví. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucipal z Čet rádia.

Počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně máme jasno v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 18. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Bucifal se s vámi loučí do zítřka.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím Ventinol na potíže. Jak to tak vidí?

tři města. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

nartu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

Je půlnoc. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. A tady jsou hlavní titulky. Trump podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí. Pražská škola po nákaze salmonelou znovu otevírá své brány. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Jednání bude pokračovat ve středu. Debatu podle všeho opanovali především ministři, kteří informovali o vlastních aktivitách. Opozice přitom chtěla otevřít témata jako schodek státního rozpočtu, střet zájmů premiéra Andreje Babiše nebo tlak na média a nezávislé soudy. Základní škola v pražském Újezdě nad Lesy, kde minulý týden po obědě onemocnělo salmonelou více než 390 lidí, by měla ve čtvrtek znovu otevřít. Ředitelka pražské hygienické stanice Martina Marešová potvrzuje, že otevření nic nebrání, pokud se dodrží dohodnutá opatření. Zásadní roli podle ní bude hrát důkladné mytí rukou. Americký prezident Donald Trump podepsal s předními firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Označili ji za morálně závaznou, i když nemá sílu zákona. Podle agentury Reuters chce Trump ještě tento týden jmenovat vládního zmocněnce pro umělou inteligenci. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že Rusko se intenzivně připravuje na další eskalaci konfliktu. Zatímco loni experti odhadovali, že Moskva by k obnovení sil na útok proti dalšímu státu potřebovala roky, dnes se mluví jen o měsících. Podle Jireše by aliance mohla na případnou ruskou provokaci

stáli v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Kapitán týmu po utkání řekl, že mužstvo i přes prohru nestratilo odvahu. A na závěr něco zajímavého z Prahy. Historické centrum metropole postupně zdobí modré informační cedule, které kolem jdoucím přibližují původ názvů slavných ulic. Praha 1 jich už rozmístila několik desítek a chystá se přidat další, i když si jich mnozí chodci zatím vůbec nevšimli. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 12. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucifal.

ti za ní, já držím strach. Tak se ptám, jestli to udělá.

Internet.

0: Divadlo Noc.
1: Divá noc, svátá noc. Franto! Kde seš?
2: Co je zase?
1: Jak jsem zase? A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
2: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
1: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
2: Teďka právě, jo.
1: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
2: ale
1: co?
2: Ale teď jako nemůžu.
1: Ale je normální, tohle co.
3: Přátelé, vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
1: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
3: slavíme, jasně.
1: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
3: Jo, a o to jde.
1: Ale otevři, někdo klepe.
3: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
1: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
3: Ale

0: pocházím z dalekého království.
1: No a co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, ne, sáč se sebe, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
1: Veď, ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, ale bylo
2: jméno. Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
1: Vidíš?
2: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Prášska z něho bude.
2: Přátelé, já opět musím udělat takovou malou odbočku, abyste si nemysleli. My jsme se poctivě snažili v různých historických pramenech zjistit, jestli se třeba o Ježíškovi současníkovi, o tom Jedášovi taky neřeklo něco pozitivního. Rozumíte? Aby tím, že tady o něm takhle nepěkně mluvíme, aby jsme mu třeba neubližovali. Rozumíte, jestli třeba ta jeho pozdější zrada nebyla jenom takový náhodný selhání, jo? Což by se konec konců možná dalo už i omluvit, ale bohužel. Hele, vůbec Jidáš je všude ve všech pramenech, figuruje jako prostě totálně záporná postava.
1: Hele, že by ho teda jako rovnou udusila polštářem, co myslíš? No je to tvůj scénář, já to můžu dohrát, že jo? Ale...
2: Ne, hele, to dohrajeme do konce.
1: Tak řekni, řekni.
2: Ať lidi, ne. To dohrajeme, ať právě lidi ví... Ať lidi... Je o to, aby ty lidi viděli ten kontrast.
1: Jasně.
2: Toho velkého stělesněného dobra v porovnání tady s tím naším malým roztomilým hajzlem. No. No.
0: Jestli chlapce nechcete, mohl bych vám možná pomoci. Jestli víte, jaké má číslo telefonu král Herodes.
2: Ale to se netáhej.
1: Počkej. Poslechni, tam je docela hodně věcí, co s tím bude Jidášek dělat?
0: No co nebude potřebovat, může dát druhý.
1: Zbláznil, dětku.
0: Mohla by z toho vzniknout pěkná tradice.
1: Se pomát z toho řvaní, viď?
0: Rok co rok by nadílel dárky potřebným chudým.
2: No. Ty jsi se úplně zbláznil.
1: Ale to víš, že jo.
2: Prosím tě, jak by mohl náš Jidáš jako lítat a rozdávat, co pak má křídla?
1: Nemá.
2: Tak se podívej se, maminko, co pak má náš Jidáš nějaký křídla? No, tak jak by mohl asi lítat a dávat nějaký dárky, nic nebude, ale jestli ti to udělá radost.
1: No, tak co?
2: Jo?
1: No, tak co?
2: Tak my to nějak zařídíme, ale ty nám tady všechny ty dary necháš,
1: no, necháš, jo? Co, dětku?
0: Bylo by to krásné.
1: No, bylo, co?
0: Lidé by Jidáška oslavovali, opěvovali, zpívali by o něm písničky.
1: No, třeba to. A Jidášku, panáčku, a já tě budu kolívat.
0: Jidášku!
2: On je dědek úplně mimo.
1: Nebo Jidášek je pěkný jméno.
0: A tradice by se s Vánocemi mohly nějaké spojit. Třeba by se mohlo lít olovo.
2: Olovo? Ježiš, ještě satiru nám sem tahej. Prosím tě, aspoň po Vánocích žádnou politiku, žádnou komunální satiru. Opravdu, to nám sem netahej.
3: Co je, Lidišky, mamičku? Už to víte?
1: A co?
3: Vašim sousedům se narodil chlapeček.
1: A kdo je?
3: Asi jíždějí se tam urození králové z cizích zemí.
1: No, tak.
3: Aby uctili budoucího krále, dávali jim všelijaké dárky. Pojďte tam, třeba to znárodníme nebo ukradneme.
2: Ježišmar, teď jsem říkal žádnou komunální satiru, jaký znárodníme.
3: Třeba naraz něco zbyde.
2: Panenko Marie.
3: No tak tam právě jdu.
2: Ježiš.
0: Omlouvám se. Spletl jsem se o barák. Víte, náš valašský král Boleslav I. dobrotivý na furt pořád. Ždrkni si se mnou na cestu, Juro, a ždrkni si ještě jednou, ať v tom Betlémě někde nezabloudíš, a já stejně zabloudím. Tak s pánem Bohem.
2: S pánem Bohem, dědo, s pánem Bohem. Teda to je...
1: Čeřvala, ještě si odnes ty věci.
0: Tak, vidíš, maminko. Teď jsme my smolaři. Nemáme my pechu.
2: Ona prostě nad Betlémem letí nějaká hvězda, chápeš to? Ona se zastaví těsně o jeden chlívek, než bydlíme my. Rozumíš? To je taková smůla, takže...
1: Jsem se s tebou taky spletla,
2: ale... Ale mě jde o to, že budeme dál strašlivě chudý, zatímco on bude prostě bohatý, opěvovaný, uctívaný.
4: Paťko, neboj, on mu to jedáš jenom spočítá.
2: Lucie Bílá, Jiří Pecha.

Nesnaží se prekročit svou tieň, ale najít svou cestu jako sám seba spoznat. Nikomu se stěžovat nechcem, ale občas sám nevím, komu se mám vlastně ozvat. Robí to

je 1 hodina. Lidnou noc, posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. To byste dnes neměli minout? RAM podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí. Pražská škola po nákaze salmonelou znovu otevírá své brány. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že Rusko se intenzivně připravuje na další eskalaci konfliktu. Zatímco loni experti odhadovali, že Moskva by k obnovení sil na útok proti dalšímu státu potřebovala roky, dnes se mluví jen o měsících. Podle Jireše by aliance mohla na případnou ruskou provokaci reagovat i bez formálního uplatnění článku 5. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě, jednání bude pokračovat ve středu. Debatu podle všeho opanovali především ministři, kteří informovali o vlastních aktivitách. Opozice přitom chtěla otevřít témata jako schodek státního rozpočtu, střet zájmů premiéra Andreje Babiše nebo tlak na média a nezávislé soudy. Základní škola v pražském Újezdě nad Lesy, kde minulý týden po obědě onemocnělo salmonelou více než 390 lidí, by měla ve čtvrtek znovu otevřít. Ředitelka pražské hygienické stanice Martina Marešová potvrzuje, že otevření nic nebrání, pokud se dodrží dohodnutá opatření. Zásadní roli podle ní bude hrát důkladné mytí rukou. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala i vládní strana SNS, která ho žádala už od jara a kvůli tomu se dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Fico dříve připustil, že spor by mohl ohrozit těsnou vládní většinu a vést až k předčasným volbám. Americký prezident Donald Trump podepsal s předními firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Označili ji za morálně závaznou, i když nemá sílu zákona. Podle agentury Reuters chce Trump ještě tento týden jmenovat vládního zmocněnce pro umělou inteligenci. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas extraligové sezony, tentokrát z Plzní a před vlastními fanoušky tak zůstávají stále bez bodu. Klub zatím bodoval jen na ledě soupeřů, naposledy v Českých Budějovicích po prodloužení. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli doma Anglii, navíc dlouho hráli v oslabení po vyloučení.

Nejde to vrátit. Já vím, že nejde to vrátit zpátky. Ani kdybych si to přál, ani kdybych o to prosil.

0: Přišli dva chlapy k lékaři na preventivní prohlídku. Doktor, jak řekl, se slečte, oni stáli takhle nahý, doktor je prohlížel, jak to dneska dělají, že ho cvaj. A sestra je okukovala taky a povídá, pánové, promiňte, ale jak to přijde, že vy jste oba černoši a jeden to máte černý a jeden bílý? Oba paní, nejsme černoši, my jsme uhlíři a Franta byl na svačinu doma.
1: Dvě cikánky se potkají na Václaváku a ta jedna má v náručí děcko, jo. Teď se potkají a ta říká, Jolana, kadze jdeš? A ona říká, do Lucerny na ples. A co to děcko? No to mám do Tomboli.
2: Paneláku, před bytem zazvonil pán. Přišla otevřít paníčka, pá, co si přejete? A on povídá, mladá paní, co říkáte, takhle nebyla byste při chuti? A ona povídá, ty zprostáku, co si to dovoluješ? Zavolala manžela, vyšla takový hranol. Povídá, ty frajere už si dostali někdy přes držku. A on pá, dostal 3x, ale 12x jsem přišel.
3: Je takhle slečna, ale jsem krásná slečna, nádherná, v mých sukních a najednou z ničeho nic. Přední lesník, jo, v jedné ruce pilu, v druhý postřelenou sojku. A slečna mi říká, Ježíši Kriste, co mi chcete udělat? Říká, prosím vás, co by vám chtěl udělat, slečno, podívejte se na mě, já jsem strhaný, unavený, v jedné ruce mám pilu, v druhé mám postřelenou sojku. A ona říká, jo, sojku strčíte pod klobouk, pilu zaříznete do stromu, vy jste mohl, kdybyste chtěl.
4: Potká cvrček prcka a prcek říká, co děláš cvrčku? A to víš, cvrkám. A co ty prcku? A to víš, už to není ono.

0: Vrátí se Hajnej domů právě ve chvíli, kdy adjunkt mu leží v posteli se ženou. Strhne Flinto a říká, tak Franto, teď si mi teda naštval. Vylez ven, přijdeš o koule. On vyleze a říká, neblbni, neblbni Josef, dej mi šanci. Dobře, tak si je rozhoupej.
1: Manžel je doma se svojí starou, leží takhle v posteli a pořád ta sexuální aktivita nepřichází a nepřichází. Ta žena už je taková nevrlá, říká, Karle, to není možný, tohle to víš co, tak když chvilku vedle, tadyhle, jo, do pokoje a třeba tam se soustředně a třeba se ti to podaří, jo, no, tak on odejde vedle, dlouho nic a ona už z té ložnice volá, Karle, už to bude, a proto tě mlč, pozná tě po hlase.
0: Přišla paní k doktorovi a říká, pane doktore, já mám takový jeden problém. Víte, my když jako spíme s manželem a já jsem na tom pravým boku, víte, tak já z toho opravdu vůbec nic nemám. Říká, no a kolik vám je? Říká, no 28. A manželovi 32. Říká, no to prosím vás, to by mělo jako nějaký. Počkejte, a zkoušeli jste to třeba na tom druhým boku? Říká, zkoušeli, to jsem zase neměl nic z televize.
2: Abych si dovolil jednu ze série takových těch, jak se sejde Američan, Rus a Francouz a teď si vyprávějí o manželkách a Američan říká, já mám báječnou manželku, ta má tak nádherně dlouhý nohy, že když jede na koni, tak je courá po zemi. Ne, že by ten kůň byl tak krátký, ale ta ženská má tak nádherně dlouhý nohy. Francouz říká, ta moje má tak štíhlej pas, že když jí vemu takhle prstama, jenom tak jí obejmu. Ne, že bych měl ty prsty nějak moc dlouhý, ale skutečně ona má tak štíhlej pas. A Rus říká, to moje Nataša, když já ráno odcházím do práce, tak ona se myje u té pumpy, že jo, vystrčený zadek, já jí plácnu přes ten zadek se začne třást a třese se ještě, když se vrátím z práce. Ne, že by ho měla tak vysací, ale my máme nejkratší pracovní dobu na světě.
3: No, tak dojde ženská k doktorovi, ne, a říká, pane doktore, prosím vás, podívejte se na mě, 120 kilo živej váhy, ten můj starý není o nic lepší, nejsme ještě tak staří, ještě bychom si rádi zašpásovali, ale my se přes ty báchory k sobě nemůžeme dostat. Nešlo by to, že byste něj přešil na nějaké přístupnější místo, doktor se otočí k 130, ukází na čelo, ne, s tím není ženská blbá. Ta to zmerčí a říká, je, pane doktore, na čelo ne, to mě starý kulama rozbil brýle.

0: kamarádi sedí takhle v hospodě, popijí pivo. Asi po pátním pivu tedy říkám, hele vole, pojď se vsadit, že se kousnu do oka. To není možný. Tak o pětku. Dobrý, o pětku. On vynal umělý zuby, ne kousek do oka, strčil to zpátky. Tak to si mi naštval. Tak zase pijou dál, jo, vypijou dalších pět piv a říká, hele vole, vstaď se, že se kousnu do druhého oka. No jo, vyndáš zuby. Ne, a nevyndám zuby. To není možný. Tak o pětku, dobrý, vyndal skleněný oko, kousek nestrčil zpátky. To si mi naštval. Tak vypijou ještě dalších pět piv, zaplatí a jdou ven. A ten, co furt prohrával, tak říkal, Franto, vsaď se, že tě pochčil a zůstaneš suchej. To není možný. Tak obůra. Tak si lehni. Se lehnul, on ho pomočí. Já jsem mokrý, jsem mokrý. Výborně, tady máš bůra, zase si vyhrál.
1: Tak došel zajíc k doktorovi a říká, pane doktore, podívejte se, co oni ty blbci při honu posledním udělali. Já jsem bez toho na ostudu, mezi zajícama na ostudu. Můžete mě našít něco náhradního? Doktor říká, no, dojdi za týden, něco tu bude. A říká, co jen to máte? To jsou bíči, kule, to ne. Pane doktore, prosím vás, aspoň to, ať nejsou na ostudu. Tak mu to našije, ne, že za týden na kontrolu. Zajíc dojde. Doktor říká, tak co zajícu, dobré? Říká, špica, pane doktor, špica jsou jednička, akorát mě to trochu vynáša v zatáčce.
0: Takže převážejí blázny letadlem, no. Prostě potřebuje dostat z jednoho ústolu do druhého. No tak prostě malý letadlo pro 40 osob, plný bláznů, jeden ošetřovatel a pilot prostě má co dělat, protože blázni samozřejmě hrajou fotbal, udělají si z kapecníku pucku a protože neznají taktiku, kde balón, tam všichni ne, takže jednou je to tak, jednou tak, pilot se tam potácí s tím, zazvoní přiběhne ošetřovatel a říká, prosím vás, udělejte s tím něco, nebo se zřítíme. Tuto není možný takhle. Zařídím. Odběh, ne, za chvilku klid, letí, tak zase zazvoní, říká, víte, o vás jsem moc slyšel, že jste šikovný, že to s nima umíte, ale to jsem netušil, co jste s nima udělal, říkám, no, otevřel jsem vrata, ať si jdu hrát na dvorek.
2: Přijde děda k doktorovi a říká, pane doktore, já jdu pravidelně na stolici ráno v 4:30 a on pá, kolik vám je dědo roku a on pá 85, co můžete chtít a on pá, no já se probouzím až 7:30.
3: V nemocnici na tom porodnickém oddělení byla vizita. Přišel pan primář na pokoj, přijde k posteli a říká, maminko, jsou nějaké problémy, co teplota, kdy to čekáme? Říká, 25. pane primáře. Přijde ke druhý posteli a říká, a co vy? Kdy to čekáme? 25. pane primáře. Přijde ke třetí posteli a říká, vy nějaké problémy, maminko, kdy to čekáme? 25. pane primáře. Teď se otočí tý čtvrtý a povídá, a co vy, maminko, taky 25. A říká, ne, pane primáře, já až 28. Já s ním na tom školení nebyla.

0: Brazilovu v Tajze na medvěda ztratil se Leonid Iljič Brežněv. Teďka ta ochranka ho hledala, běhali týden, nemohli ho najít a nakonec potkali jakého mužíka s vintovkou, ten šel tu fajku, měl dobrý muži, neviděl si Leonida Iljiče. Opa, viděl a neviděl. Ale to nemůžeš takhle v hádankách, to je vážná věc, to je státní, ten podpisuje smlouvu, tak viděl to nebo neviděl. Jeho jsem neviděl, ale našel jsem medvědí hovno plný medailí.
1: Koukají se dva kamarádi a jeden táhne takovou kabelu velikou v tom takovou mačetu. Říká, člověče, kam jdeš? Ano, na bimboše. Co je to na bimboše? Říká, zítra večer dojdi k hospodě, vem si kabelu, mačetu, já ti to ukážu. Jeden tam doleze, jdou na WC, ne, čekají chvíli, teď tam dojde pán, to přesně tak o tu zedě, koná tam tu potřebu, ten vytáhl tu mačetu, chytil za přirození, říká, naval stovku, nebo tě uvalí. Říká, tak to je na bimboše. Říká, to je výborné. Za týden se potkají a ten, co mu to poradil, se ptá, tak co? Kolik toho máš? Říká, ani se nepte. 312 bimbošů.
2: Do obchodu s látkama přijde paní a prodavec se úctivě ptá, milostivá si bude přát, a ona říká, prosím vás, mohl byste mi ukázat tamhle tu látku nahoře? A tak on vyleze po žebříku, sundá látku, rozbalí to před ní a to prohlíží a říká, ty proužky, ty by mě dělali tlustou, tu ne, prosím vás, ukažte mi tamhle tu. No, tak on zabalí látku, vylezu po žebříku, dá tam látku, sundá druhou, rozbalí. Takhle se to opakuje asi pětkrát. Dáma říká, prosím vás, já bych zkusila tamhle tu, on šáhne pod pult, vyndá klobouk, nasadí si ho na hlavu, odchází a ona říká, kam jdete, prosím vás, ještě jsem si nevybrala. On říká, milostivá, my máme týden slušného chování k zákazníkům, tak jdu za vás do prdele. Manželka zedníka přijde za polírem na stavbu a říká, prosím vás, můžete pro mě něco udělat? Já se potřebuji aspoň jeden den vyspat. Ten můj blázen každou noc mě otravuje. Já bych od vás chtěla, dejte mu nějakou práci, aby se utahal, aby přišel domů stahanej jak kůň, aby mi dal pokoj. No pak polír říká, samozřejmě, paničko, to víte, že jo. Pranto, tamhle to odvezeš, tyhle ty cihly musíš složit, tamhle přeházíš ten písek za tohleto. Zedník přijde domů a říká, Ježíšmarja, ty kurvy mi dali dneska. Já sotva stojím na nohu. Ona říká, to nic, táto, sedni si, já ti udělám večeři. Ona říká, já jíst nebudu, já si akorát vrznu a hned jdu spát.

0: přijde k doktorovi a doktor říká, tak co vám je? Říká, koktel. Říká, no to je blbý, to je blbý. A vám to vadí? Říká, mám moc. A kde vám to, prosím vás, proč vám to vadí? Práci. Co děláte? Hrubé žárně. Říká, no prosím vás, jak vám to může vadit? Já takhle vyháním každý večer zaháním ty slepice. Vždycky takhle mávnu pravou rukou k šál, pravá půlka zaběhne. Mávnu levou rukou k šál a levá půlka zaběhne. Jenom ta jedna potvora vždycky zůstane ve prostřed. Já se tak vždycky nenaseru a říkám jí ty jedna pí, pí, pí, pí a všecky vyběhnou.
1: Jeden lovec ukazuje druhýmu svoje trofeje a říká, tak tohle jelena, toho jsem sundal. Je to asi tak 7 let. Vedle ten Daněk, ten má krásný paroží. Toho si moc vážím. A tamhle ten kamzík, ten je taky kouzelný. A vedle to je tchyně. Tu jsem sundal na Vánoce. Ten druhý říká, Ježíšo Maria. Čeče, jak je to možný? A ona se ještě u toho tak hezky usmívá. A on říká, no já jsem jí nakecal, že ji fotografuji.
0: Můj velice jeden oblíbený přišel pan doktorovi, říká, co vám je. Říká, pane doktore, já mám něco s přirozením. Říká, běžte se slíknout do kabinky. Tak chlap odejde a za chvilku říká, pane doktore, prosím vás, neměl byste tam židli jednu volnou? Říká, no měl bych, a co jako? Říká, já bych si dal přes to sako, víte, abych si ho nezmačkal. Říká, dejte mu sako, sestro, tak tam odejde. A za chvilku, pane doktore, prosím vás, nemáte kopita na boty? Říká, prosím vás, kopita na boty do prčic, dejte mu to tam, to za chvilku říká. A prosím vás, ramínko na kalhoty, víte, já bych nerad ty puky poškodil, víte? Říká, do prčic, vylezte, tak on vyleze na hej, říká, no co vám je, co s tím máte? Říká, víte, pane doktore, já nevím, jestli, no můžete, tady můžete všecko. Víte, já mám jednu kouli níž než druhou. Ježiši Kriste, teď to je normální. Říká, já vím, ale vypadá to hrozně nepořádně.

jsou 2 hodiny. Vítám vás u nočních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Hlavní události v kostce. Trump podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí. Pražská škola po nákaze salmonelou znovu otevírá své brány. Americký prezident Donald Trump podepsal s předními firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Označili ji za morálně závaznou, i když nemá sílu zákona. Podle agentury Reuters chce Trump ještě tento týden jmenovat vládního zmocněnce pro umělou inteligenci. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Jednání bude pokračovat ve středu. Debatu podle všeho opanovali především ministři, kteří informovali o vlastních aktivitách. Opozice přitom chtěla otevřít témata jako schodek státního rozpočtu, střet zájmů premiéra Andreje Babiše nebo tlak na média a nezávislé soudy. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala i vládní strana SNS, která ho žádala už od jara a kvůli tomu se dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Fico dříve připustil, že spor by mohl ohrozit těsnou vládní většinu a vést až k předčasným volbám. Základní škola v pražském Újezdě nad Lesy, kde minulý týden po obědě onemocnělo salmonelou více než 390 lidí, by měla ve čtvrtek znovu otevřít. Ředitelka pražské hygienické stanice Martina Marešová potvrzuje, že otevření nic nebrání, pokud se dodrží dohodnutá opatření. Zásadní roli podle ní bude hrát důkladné mytí rukou. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že Rusko se intenzivně připravuje na další eskalaci konfliktu. Zatímco loni experti odhadovali, že Moskva by k obnovení sil na útok proti dalšímu státu potřebovala roky, dnes se mluví jen o měsících. Podle Jireše by aliance mohla na případnou ruskou provokaci reagovat i bez formálního uplatnění článku 5. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas extraligové sezony, tentokrát z Plzní a před vlastními fanoušky tak zůstávají stále bez bodu. Klub zatím bodoval jen na ledě soupeřů, naposledy v Českých Budějovicích po prodloužení. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli doma Anglii, navíc dlouho hráli v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Kapitán týmu po utkání řekl, že mužstvo i přes prohru nestratilo odvahu. A na závěr něco zajímavého z Prahy. Historické centrum Metropole postupně zdobí modré informační cedule, které kolem jdoucím přibližují původ názvů slavných ulic. Praha 1 jich už rozmístila několik desítek a chystá se přidat další, i když si jich mnozí chodci zatím vůbec nevšimli. Počasí. Aktuálně máme jasno a 13 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve středu